0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já si pamatuju, že to je fakt jako nedávno, co jste odvysílali první prázdninový den. Já mám takový pocit, že čím jsem starší, tím jsou ty prázdniny pro mě kratší a kratší.
2: Naprostý souhlas, to si myslím, že takhle mají úplně všichni, ale nebylo to přece špatný léto, ne? Trošku jako koza z vyšetek.
3: Nebylo.
2: Taková zmutovaná kozička.
3: A dost už.
4: Já jsem si čurnu. Ne.
2: Tím se budou strašit děti na začátku školního roku. Už vám to začíná.
0: Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: Kiss. Radio Kiss.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastaví

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte od pondělí rádio Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Všední ráno na rádiu Kiss.
1: Na hrací kostce padla šestka, jo! Takže vyhráváš se nejvící.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jaké jiné rádio probudí český národ tímto hitem? S tuňákem.
2: S tuňákem.
1: Pojď, pome. To je Binec dneska. To budeme hrát každý den tohle nově.
3: Řekli jste, že chcete dno českého éteru? Tak jsem ho vybral.

0: Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop.
2: Come to my love! Come to my love!

Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem morských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na ticket energylandia.pl.

0: Dobré ráno, 7 hodin, 7 minut. Zdravíme všechny Vladěnky, protože mají dneska svátek. Navíc poslední prázdninová neděle. Úplně to trhá srdce říkat poslední prázdninová neděle. To uteklo těch 9 týdnů. A si myslím, že nikdo nechce, aby to skončilo. I ti, kteří nemají se školou nic společného, tak prostě ten prázdninový režim má něco do sebe. No, takže teďka dovolené už taky šmitec, i když třeba někdo si naplánoval volné září, tak vám to samozřejmě přejeme, i počasí by mělo přát. Tak já si myslím, že bychom mohli teďka jen tak jako zkusmo prubnout linku 210 323 323, abychom zjistili, jestli vůbec někdo je na druhé straně a jestli někdo je stejně nespokojený s koncem prázdnin, jako dejme tomu třeba já. A to si můžeme říct, že člověk ho nerad remcá, ale v tomto případě remcat budu, že konec prázdnin, protože to nikdo nechce. Kdo pak je tam? Halo?
1: Halo? Ano.
0: Halo?
1: Halo?
0: Jak se jmenuješ?
1: Tady Zdena z Hradce Králové, já jsem strašně rád, že jsem se po dlouhý době dovolila.
0: Zdenko, a co ty říkáš na to, že je poslední prázdninová neděle?
1: Mně je to úplně jedno.
0: Je ti to boost, jak se říká. Nic se pro tebe nemění.
1: Mě dovolená teprve čeká za týden, takže...
0: To je to, o čem jsem mluvil, že jsou lidi, co mají naplánované v září volno. Já to mám podobně. Ale i tak přesto prostě tak nějak cítím, že něco jako končí. Soucítím s těma školákama.
1: Já ne, jen ať hezky jdou do školy.
0: Tak a z druhé strany, pořád nám teďka zvali pod oknama, tak ať už padej. Ať už jdou, aspoň bude vodík dopoledne klid teďka. Měj se krásně, ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Tak zdravíme Hradec Králové a ještě zkusíme jeden telefonát po ránu. Čau, kdo pak je tam?
2: Zdravíme Hradec Králové a ještě zkusíme...
0: Tam se slyšíme máně dvakrát, to není možný, to je čáry fuk nějaký. Kdo pak je tam?
3: Dobrý den,
0: jak se jmenuješ?
3: Já jsem Štěpán.
0: Štěpáne, co ty po ránu v neděli?
3: Docela dobrý, jedeme na závody.
0: Jo, a v čem budete závodit?
3: Hasiči.
0: Jak probíhá takový hasičský závod?
3: No, prostě pořádní sport, no, běží se tam
0: z hadicí. Já typu z hadicí.
3: No, a
0: kam, jak daleko hadice dostříkne, tak bych typoval. Co? Nebo?
3: 15 metrů.
0: Víc nedáte. Třeba no. Ten rekord dneska někdo překoná, kluci.
3: My jdeme na terči, totiž.
0: Tak to, no tak to zvládněte všechno. Čau.
3: Tak děkuju.
0: A ještě do třetice telefonát. Čau, dobré ráno.
4: Čau, tady Pavel.
0: Pavlíku, co ty dneska, jaké jsou plány, pracovní nebo víkendové?
4: No, dneska jsou pracovní, musím dělat topení na baráku.
0: Topení na baráčku, no je potřeba si připravit na zimu, bude se ochlazovat.
4: No, to je, dělám nový radiátory, rekonstruuju, to víš.
0: Víš, se dobrý, dělat radiátor, auto poslouchat rádio, to je ideální.
4: No samozřejmě, to
0: tak
4: musí
0: super, být. Super, tak my tě zdravíme tady z našeho radiátoru, jo? Ahoj.
4: Já taky, ahoj, čau.
0: No a já jsem tady s vámi, jsem Martin Hovorka a jsem tady s vámi šťastný. Ahoj. Radio Kiss. I was scared.

0: Kiss Active Weekend.
1: Hezké dobré ráno, 7 hodin 20 minut, pojďme si seřídit čas. Jestli vám třeba v 7:30 odjíždí vlak na nějaký výlet, máte 10 minut, abyste ho doběhli. Pak už to odjede a musíte realizovat nějaký jiný plán. Třeba vyrazit na zámek v Holešově, což je kousíček od Zlína, a tady dneska probíhá Veterán Fest. Přehlídka všech možných historických automobilů, motocyklů, budou i americké klenoty, traktory, užitková vozidla, dokonce i autobusy. Prostě Veterán Fest, zámecká zahrada Holešov, a pokud tomu nespadne žádná kapka, tak by to z oblohy, tak by to mohlo být opravdu krásný den. No a kdybyste chtěli vyrazit do kopce, vydrápat se na ještě, tak my povíme, co tam.
2: Poslední prázdninová neděle

to je jako dlouhá cesta, takže si to dá takhle vzít na to křídlo ještě jdu, tou lanovkou skalka, a pak už to na ten vrcholek není tak daleko. Takže můžete využít tuto možnost, i navíc to mají dneska za korunu, přátelé, no tak tam, tam není o čem, podle mě, tam není o čem. To bych vzal s sebou i babi a dědu, ale aby to bylo kompletní, a za 6 korun tam máte s celou rodinou. 6 členů, člověče, to je vejlet.

0: soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte od pondělí rádio Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

Máme 7 hodin 34 minut. Představte si, přišla mi tady zpráva od Honzy, který připravuje catering na pražskou loď, která jezdí po Vltavě. Lidi budou baštit, mít tam prostě rautíček příjemný. Psal mi, že taky jako kuchař je normálně vzhůru v 7:30 a už maká v neděli ráno. Tak prosím tě, Honzo, my tě zdravíme, hlavně to pěkně všechno osolte, opepřete, jo, ať to těm lidem chutná, ať si pošmáknou dneska. Jsi stejně, viď, ale jsou lidi, jsou mezi námi lidi, co si můžou dovolit pronajmout si loď v neděli prostě a jezdit ta po Vltavě a u toho se předspávat. Jsou tací mezi námi, jo, a pak jsou tací, co jsou rádi, že mají na chleba s máslem, že jo. A na obyčejný čaj. Ale i tak samozřejmě, ať si dáváte cokoliv, já bych si dal klidně ten čaj s tím máslem a s tím chlebem teďka. Opravdu, ne žádný ústřice na Vltavě, ale já bych si dal klidně jenom obyčejný chleba teďka s máslem a čaj. Ani nemusí být slazený. Černý čaj bych si dal klidně. Úplně to nejobyčejnější, nejzákladnější. A když na to přijde, já bych si klidně dal i suchý chleba klidně. Já se spokojím opravdu s málem, jo. No tak ať už připravujete třeba nějakou snídaní pro hosty v restauraci a děláte cokoliv v gastronomii, my vás zdravíme a vážíme si toho, že jste s námi v 7:30 vzhůru. Čau!

Tady je Radio Kiss, máme 7:45. Teď po ránu spadlo pár kapek, ale jenom pár a pršet by jinak samozřejmě nemělo. V těch dalších dnech to bude opět o sluníčku. Já jsem byl teďka ve Znojmě a oni mi říkali, že tam mají strašný sucho. Všichni si stěžovali. Jakože celá republika mluví o tom, že málo deště a že všechno uschlí, ale ve Znojmě o tom mluvil úplně každej. I paní, co mi dělala kafe v kavárně, tak narážela na sucho. Pan taxikář, co mě vez z klubu na hotel, tak taky hnedka řešil to, že je prostě strašný sucho. A já jsem si uvědomil, že když jsem vlastně jel ke Znojmu, takže všechny ty pole a stromy a všechno, co by normálně mělo být nějak trošku zelený, tak bylo takový nezdravě žlutý. A oni mi říkali, že sice třeba za kopcem, na druhé straně za řekou, normálně třeba pršelo, že tam občas nějaká kapka spadne, ale nad Znojmem prej nějaký jako deštník jakoby a tam prej nepršelo celý léto, až teďka teda v pátek večer, jak byly ty bouřky, tak říkali, zaplať pánbu, že prší. Celá republika se bála bouřek, jenom podle mě ve Znojmě si drželi palce v těch oknech, aby pršelo a i když všude byly nějaký supercely, tak ve Znojmě takovej pič. Nic velkého to nebylo, ale i tak byli rádi, samozřejmě. No tak je to oprus, když 3 měsíce neprší, tak to potom samozřejmě ty zahrádky, tomu musí vyschnout podle mě bazén na zahradě, který máte běžně třeba 2 metry naplněný. Dimitri Vegas, Labuš a míříme k 8 hodině. Vám všem krásné dobré ráno, tady je Radio Kiss.

0: skvělej, úžasný Erik Pritz.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: Za chvilinku už bude 8 hodin, míříme na hlavní tah z Prahy do Turnova. Dálnice D10 hlásí na 29. kilometru problém. Je tu porouchané vozidlo po dopravní nehodě a víme také o překážce, která je v ulicích hlavního města Prahy. Ulice Mezibranská hlásí v tento okamžik srážku dvou osobních vozidel. Jeďte opatrně, jeďte v pohodě a hlavně do svého dnešního cíle dojďte v pořádku. Pokud máte i vy informace z té své cesty, nechte nám zkaz přes apku Rádia Kiss. Díky za to.

0: Radio Kiss počasí.
1: Nedělní den bude většinou s polojasnou oblohou, na horách s přeháňkami, k večeru bude oblačnosti od západu přibývat. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 24 a 28 stupni.
2: Krásný letní prázdninový den před námi, odbyla 8. hodina, s vámi na Kissu Martin Hovorka, teď Venga Boys.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Hezké dobré ráno, ladíte Radio Kiss. Máte vymyšlený nějaký výlet někam, kam byste vyrazili s celou rodinou na závěr letošních prázdnin? Že ne? Nevadí, protože my vám samozřejmě poradíme, jelikož soboty a neděle v našem vysílání jsou plné pozvánek a tipů na ta nejúžasnější místa, kde se něco šustne. Tak za malý moment, přátelé, přidáme další místečka, kde se něco o tomto víkendu děje. A jestli i vy máte nějaké to, takovou tu destinaci, kam byste dneska chtěli vzít třeba děti na zmrzlinu nebo na skvělý poslední prázdninový výlet, tak apka Kissu, nechte nám vzkaz a já se těším, že se společně propojíme i v našem éteru. Samfel, taky nás čekají Cure nebo Daxos, ať máte hezké nedělní ráno, to vám přejeme tady od nás.
1: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Kreativ víkend.
1: A rozdáváme tipy a nápady, kde se o tomto víkendu něco děje. A teďka vyrážíme do hlavního města, protože, přátelé, tady je způsob, jak zakončit prázdniny. A to dobře se najíst v pražském parku Ladronka, kde se dneska sejdou milovníci dobrého jídla, protože tu probíhá Food Picnic 2026 na Ladronce. Všechny ty možný, a to jsou všechny chutě z celého světa tam budou, přátelé. Tam nejde vybrat jedno jediné jídlo, které by bylo v topu. To je takovej ten festival, kde prostě procházíte a na každém stánku vás zajímá nějaká ta dobrota, kterou tam mají. A největší průšvih je, když na takovýhle festiák plné jídla jdete hladový, s prázdným žaludkem, protože to je špatně. To je potom vítr v peněžence, protože máte chuť a potřebu ochutnat úplně z každého stánku a to se to potom točí, ty peníze v té peněžence, to lítá. Takže pokud na food festival, ideálně si udělejte nějaký základ z domova a víš, aby to aspoň potom jako, trošku jako nebylo v té peněžence znát. Každopádně já jsem teda taky včera měl, teda to se musím pochlubit, když jsme u toho jídla tady u food festivalu, který probíhá dneska na Ladronce, já jsem včera byl na Hradě Hněvín na akci a oni tam prodávali klobásy. Já říkám, tak to jsem neměl dlouho, to bych si dal. Přátelé, to byla klobása, která měla snad metr. To mělo snad 80 cm a oni na to dávali dokonce dva tácky, protože na ten jeden, to se vůbec nevešlo, to čouhalo, z obou stran to přečuhovalo, tak dávali na to normálně dva tácky. Tyjo, no normálně se najedli tři lidi z té jedné klobásy, takže to jsem měl takový food festival, který podle mě ještě v žaludku budu cítit v úterý, protože tohleto než tělo spotřebuje, tady tu dlouhou klobásu ze včerejšího Hněvína a to bude. Takže dobrý, to je food festival na Ladronce a pojďme si ještě udělat výlet do Jičína, víme, co se tam děje.
2: Jičín Kysáci nabízí mnohem víc než

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

Ladíte Radio Kiss, sluníčko bude svítit, o kterém zpívala dneska tady písnice The Beat, Touch the Sun. Máme pár minutek po půl deváté a protože se jistě chystáte na nějaký rodinný výlet, tak až váš partner, milé dámy, vytáhne dneska sandály a do nich ponožky, tak vůbec jim za to netrhejte hlavu pánům, protože to je teďka velký jako fashion trend. Dokonce i celebrity a influenceři za velkou louží ve Spojených státech se teďka fotí, jak mají ponožky v sandálech. Třeba i Hailey Bieber dokonce dala na Instagram tuto fotografii. Takže přátelé, vůbec se toho nebojte, kombinace ponožky v sandálech, to normálně teď je trendy. A já mám vlastně pocit, že Češi zase jednou předběhli svět, protože my jsme s tímto trendem přišli už před ne pár měsíci, ani ne před pár lety, ale rovnou před několika dekádami. A myslím si, že na tuto módu se nemůže nikdo stěžovat. BB Rexa, taky Headway, to je další muzika po ránu na Kissu. Hezké ráno.

Kolik máme hodin? 8.47, ten čas je důležitý takhle při nedělním ránu, i při nedělním ránu, protože je důležitý z toho důvodu, co vám budu teďka říkat. Tady se ozvala naše posluchačka Mirdulka, která, představte si to, ještě stále oslavuje narozeniny. Ta oslava začala včera odpoledne a teď je neděle, téměř 9 ráno a mejdan pořád probíhá. Takže já zdravím na mejdan, dokonce do Ostrova, Ostrov nad Ohří. Oni tomu už dneska říkají Ostrov, ale svýho času to byl Ostrov nad Ohří, mám takový pocit. Já tam totiž jezdil hrát svoje první diskotéky. To bylo místo, kam já jsem jezdil pravidelně měsíc co měsíc. Já už jsem úplně nenáviděl silnici na Karlovy Vary, protože tu jsem fakt jezdil každý měsíc tam zpátky, někdy i dvakrát. Ale dneska, jak tam člověk málo kdy přijede do toho kraje, hnedka bych se jel podívat, co nového je v Ostrově. Každopádně je to, ano, je to, přátelé, 20 let, nebo necelých 20 let, co já jsem takhle pravidelně jezdil do tohoto místa. Takže zdravím. A já si dokonce myslím, že tady sympatická posluchačka Mirdulka, která slaví 22. výročí 18. narození dneska, tak si myslím, že i tenkrát chodívávala na ty diskotéky tam, který jsem tam tenkrát rozehrával. Ježíš Maria, to je dávno, to není možný. To jsem si vůbec nemyslel, že takhle dlouho za tím DJským pultem vydržím. A ještě teda jako víc fascinující je, že mě to baví čím dál tím víc. I po tolika letech. Cyril!

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Radio Kiss, pokud vás čeká cesta po dálnici D1 z Brna na Prahu, tak mezi 189. a 178. kilometrem řádí udržbáři, sekají, čistí silnici, i to je potřeba dělat dálnici, takže tady lehké zdržení. No a pak počítejte momentálně v Krnově, v Brandnické ulici, že došlo k havárce, protože zvěř, sražená zvěř. Tak i tady dávejte pozor a buďte opatrní. Jestli víte i vy o nějakém dalším dopravním zádrhelu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Nedělní den bude většinou s polojasnou oblohou, na horách s přeháňkami, k večeru bude oblačnosti od západu přibývat. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 24 a 28 stupni.
4: Od 9. hodina, tady je Radio Kiss, já jsem Martin Hovorka, přeju vám skvělé víkendování a posílám DJ Boba.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

Přátelé, máme pro vás další peníze. Jednak i v novém školním roce pokračuje naše hra 7 v 7, kdy rozdáváme až 7000 korun každé všední ráno. A k tomu se ještě přidá soutěž o vouchery na nákup, kdy budeme příští týden od pondělí až do pátku dvakrát týdně rozdávat bůra 5000. Pokud správně odpovíte na otázku, tak 5000 korun na nákup bude vašich. Takže se vyplatí poslouchat Radio Kiss i v novém týdnu. Teďka Paul Keane a Quagen, tady je písnička Eternity. Mějte krásnou neděli.

0: Skočíme do měsíce září, čekají nás i nadále teplé dny. Mám pro vás skvělý tip na koupačku. Osobně jsem to prověřil, jak v odpoledních, tak v nočních hodinách. Dobře poslouchejte.
1: Kiss Active Weekend.
0: Já jsem včera hrál diskotéku na hradě Hněvín, což je nad mostem, ten hrad Hněvín nad mostem. A je tam i Mostecké jezero, kde už jsem byl v minulosti několikrát, ale včera, když jsem měl hrát tu podvečerní, večerní diskotéku, dostal jsem geniální nápad jít se vykoupat. Takže jsem ještě před diskotékou si dal koupačku v podvečerním jezeře a vlastně jsem si říkal, jak je úžasný, jak je to jezero krásně teplý, protože vždycky jsem říkal, a i místňáci mi to říkali, že to jezero se nikdy nestihne za léto prohřát, ale letos je tak extrémní horko, že

0: celá rodina, je tam různě mola, tam jsou skákání do vody, takže tip od nás, ode mě, od Rádia Kiss, berte to jakože super koupačku. Tak a kdybyste chtěli vyrazit na něco sladkého, je tady Blanka a ta o něčem ví.
1: Táborské muzeum čokolády Kysáci nabízí během posledního prázdninového víkendu speciální večerní komentované prohlídky s ochutnávkou. Pokud se sem vydáte, uvidíte tady více než 100 exponátů z čokolády, včetně čokoládového mistra Bína, anebo největší čokoládový vlak v Česku.
0: A tady už je David Guetta, písnička Beautiful People.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: My jsme si vymysleli, že budeme mít svoji vlastní obec a zjistili jsme, že bychom v ní nebyli sami.
2: Kiss Village se prostě ujmula.
1: Co byste tam dělali?
3: Já bych byl místní zloděj, aby obecní policie měla co dělat.
4: Tak já bych tam chtěl být gynekologem.
5: To bude vyvážet septik. Já bych se toho ujmul.
6: Já bych chtěl být manžel od Míši a bylo by to super.
1: Byla bys pomocníka manžela, hele.
7: Já bych si v kysácké vesnici otevřel nevěstine.
2: Sonja bude na recepci.
8: Tak jestli byste ještě nescháněli místního opilce, já bych se toho chopil.
9: Já se tam hlásím jako psychiatr, protože jak vás tak poslouchám, tak to je tady pacient vedle pacienta.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: Ladíte Rádio Kiss, pojďme právě teď, pár minutek po půl desáté, zavřít oči a pojďme se přenést do poloviny 90. let, což byla doba, kdy elektronická hudba nespěchala, ale vyprávěla příběhy. Po celosvětovém triumfu hymny Children dokázal italský genius Robert Miles roztancovat kluby i další písničkou, na kterou se tancovalo od Ibizy až po Londýn. A věřím, že i vy si teďka rádi skladbu Fable poslechnete. Tady je další z legend našeho playlistu, Robert Miles.
1: Legendy, hudební legendy Radia Kiss.

Ladíte Radio Kiss, blíží se 10. hodina dopolední. Já věřím, že když se řekne Kim Kardashian, tak znáte. Víte, co znamená klan Kardashianů. Prostě slavná americká rodina, kteří jsou známí z módního biznesu, sociálních sítí, televizních pořadů. A mají teďka takovou jako mladou holku ve své rodině, je jí teda 14 let. Je to dcera Kim Kardashian mimochodem a ona se jmenuje Northwest a ta přiznala, že ve svých 14 letech plánuje hudební kariéru, ale zároveň si přeje vyzkoušet si úplně obyčejnou brigádu. Podle svých slov by ráda pracovala v kavárně, protože chce vědět, co to je mít normální práci. Ale to se mi líbí, že i ve 14 letech jako má vlastní názor a že si chce vyzkoušet něco normálního, jako obsluhovat v kavárně, to je sympatická, normální, obyčejná brigáda. Ale já si myslím, že vzhledem tomu, že vyrostla v rodině, v jaké vyrostla, tak mladá tady dcera Kim Kardashian až jednoho dne v té kavárně, až bude pracovat, až splete latéčko a zamění ho za kapučino, tak možná jí to vyčte nějaký ten zákazník, tak ona ho obratem tím kafem podle mě poleje a dá výpověď. A vrátí se zpátky na sociální sítě, aby zase mohla tak jako normálně vydělávat peníze. Ono to bude přece jenom jednodušší, podle mě pro ní. I když co bude dělat, až jednoho dne zrušejí všechny sociální sítě. Ta holka se zblázní, podle mě. Takže zdravíme do Ameriky Kardashianovi. Určitě poslouchej.

0: Jsme u 10. hodiny a je nejvyšší čas omrknout silnice.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Přátelé, jedete-li právě teďka na Brno, tak na 180. kilometru D1 máme odstavený vůz. Je to zřejmě kvůli dopravní havárce, ale mělo by to snad už být všechno vyřešené, což je dobře. Pojďme na Kolínsko. Obec Gbel máme aktuálně hlášenou havárku dvou osobních vozidel a pak Šťouchanec také v ulici k Barandovu ve směru do pražského centra, to je hlavní město. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku KISu. Díky.

0: KIS počasí.
1: Nedělní den bude většinou s polojasnou oblohou, na horách s přeháňkami, k večeru bude oblačnosti od západu přibývat. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 24 a 28 stupni.
2: Martin Hovorka s vámi na KISu, mám pro vás další skvělou muziku, Fergie z Black Eyed Peas a pak taky David Guetta.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy. Just one more thing. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby.

Ladíte Radio Kiss, ohromný fenomén v České republice, my chodíme běhat. Česká republika běhá, na rozdíl třeba od Slovenska, kde úplně se jim to nevrylo pod kůži, běhání, ani ty různé běžecké závody. Každopádně budeme si o běhání povídat po 11. hodině, protože běžecký závod Run Tour je samozřejmě v plném proudu, chystá se nový ročník, dokonce i ta zimní edice. Tak o tom všem bude řeč po 11. hodině, protože Klára, právě manažerka těch běžeckých závodů Run Tour, dorazí a bude tu s námi mezi 11. a 12. a podíváme se na běhání ze všech možných stránek. Třeba právě teďka nazouváte boty a dáváte si do uší sluchátka s Kissem, tak ať se vám dobře běhá po té vaší cestičce, tam v té vaší vesničce, kde posloucháte, nebo u toho malého roztomilého městečka. Zkrátka dobré kilometry, plno síly do nohou, no a k tomu skvělá muzika, třeba teďka Gala, Freed from Desire, a to je muzika, u který si rád zaběhnu i já.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Vyrážíme na výlety, pojďme na prázdninový výlet v 10 hodin 20 minut, věděli bychom o něčem z ještědu.
2: Poslední prázdninová neděle kysáci nabízí rodinám možnost vyrazit na ještěd téměř zadarmo. Děti a junioři zaplatí během dneška za jízdenku na lanovku Skalka symbolickou 1 korunu. Akce platí na cestu nahoru i zpět a pokud byste chtěli více adrenalinu, na cestu dolů si můžete půjčit koloběžku.
1: Ještěd ideální volba, hlavně ta lanovka vám pomůže dostat se až na vrchol ještědu, protože co si budeme povídat, ze spoda z parkoviště to vyjít až na vrcholek, ono to trošku jako dá zabrat. A ta lanovka, která tam teďka je na Skalku do toho boku ještědu, ta vás pomůže dostat se, přiblížit se k tomu vrcholu. Pak samozřejmě ty poslední metry, ty už budete muset dát po svých. Takže za ještěd rozhodně děkujeme. No a kysáci, co si udělat výlet třeba taky na, teď jsem chtěl říct na Slapskou přehradu, ale tam není problém s tou vodou, na Orlický přehradě, tam je problém. On to třeba problém není, já nevím, já nejsem tady vodohospodář, já tomu nerozumím, já jenom co vidím na fotkách, že se úplně proměnila to okolí Orlické přehrady, chybí tam voda, je jí tam opravdu malinko a úplně ty břehy jsou suchý a spousta lidí tam jezdí jako na turistiku, že se chodí koukat do těch míst, které byly zatopený a najednou vykoukli, tam jsou nějaký někde mosty zatopený byly a teď je vidět, jak to tam vypadalo ještě předtím, než nebyla Orlická přehrada. Takže můžete samozřejmě i tímto směrem se vydat a třeba si udělat nějakou fotku a podívat se na místo, který jste třeba ještě nikdy bez vody neviděli. Tak i to je samozřejmě varianta, jak strávit poslední prázdninovou neděli. S kysem v uších úplně ideální volba. Nějaký dobrý obídek a co víc si přát. Coolio, See You When You Get There, bude

0: soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte od pondělí rádio Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Vyzkoušíme telefonní linku 210 320 320. Kdo pak je na druhé straně, kde se dovolal do jukeboxu? Haló?
1: Výborně, Pavlína Jindrová z Havlíčkova Brodu. Zdravím do Kysu.
0: My tě taky zdravíme. Pavlínko, jak si užíváš neděli? Poslední prázdninovou.
1: No krásně. Mně se prázdniny už moc netýkají, už jsem na to stará. Ale jo, počasí perfektní, teď teda stojím plotně, jako asi možná 80% žen v neděli, ale odpoledne chystám nějaký program u tíně kolo nebo tak, že má být krásně.
0: A co připravuješ pro svou rodinku dobrého u plotny?
1: Teď dělám jablečný závin alias štrůdl a bude Krkovice na pivě.
0: Tvůj manžel si musí úplně rochně teďka, podle mě.
1: No to jo.
0: Ten je úplně nadšený teďka, tak ještě nějakou písničku a to zahrajeme jenom speciálně pro tebe, tak si ji vyber.
1: Pro mě, ne, já bych ji chtěla všem lidem šťastným, co poslouchají KISS, mým přátelům, expedici Pumpička, rodině a jestli by to mohlo být něco svěžnějšího od Verony.
0: To se mi líbí, že pro manžela Krkovici, pro manžela Štrůdl a pro všechny písničku, pro sebe nic, čověče, to se mi na tobě
1: pro
0: líbí.
1: Mě taky, pro mě taky. Já chrám taky ten Štrůdl, neboj.
0: Dobře, tak jsme domluvený, měj se krásně, Veronu posíláme, hezkou neděli.
1: Díky, ahoj. KISS, Radio KISS. KISS.

Armin, Saša, písnička Everlasting, máme bezmála 11. dopolední. No, kolikrát já během léta viděl si hrát děti, prcky, takový ty partičky, no, takhle hrát. Oni si nehráli moc, oni koukali do telefonu a pokřikovali po sobě 6-7, 6-7. Tak, to je jako prostě teďka hláška, která se strašně používá, hrozně se vžila u mladé generace. Ne, já si myslím, že nastane teprve legrace, až ti mladí, co říkají 6-7, 6-7, tak pochopí, že budou vstávat v 6 ráno, makat do 7 večer a to 6 ze 7 dní a do 6-7 let. Teprve potom začne ta správná švanda. Backstreet Boys... Taky nás čeká David Guetta a míříme k 11. dopolední, kdy nás čeká dopravní info a také povídá.

0: Ladíte Kiss, jsme u 11. hodiny.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Jedete-li právě teďka od Hradce na Prahu po dálnici D11, tak na 15. kilometru máme ostavený osobák po dopravní nehodě a taky zdravíme Novojičínsko, kde na silnici 57 ve vesničce Vrchy došlo k dopravní nehodě. Pokud máte i vy informaci z té své dopolední cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss a myslím si, že se to bude hodně štosovat a hodně blázit na těch silnicích, protože konec prázdnin a začnou přesuny dneska odpoledne. Tak pevné nervy za volantem.

0: tak ho i sleduj
1: na Instagramu, YouTube a Facebooku. Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Radio Kiss počasí.
3: Nedělní den bude většinou s polojasnou oblohou, na horách s přeháňkami, k večeru bude oblačnosti od západu přibývat. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 24 a 28 stupni.
4: Jdeme sportovat, protože na rádiu Kiss se teď budeme bavit o běhání. Já jsem Martin Hovorka z muziky 18.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: Krásnou poslední prázdninovou neděli vám sejeme a já mám radost, že mezi nás dorazila Klára Hrdličková. Kláro, ahoj.
1: Zdravím všechny.
0: A budeme běhat, protože se budeme bavit o Run Tour. Klára je manažerka komunikace, takže se budeme povídat o tom, jak si naši posluchači mohou skvěle zaběhat. Kláro, co všechno se dá dneska vstáhnout pod Run Tour?
1: Pokud bychom brali pouze klasickou Run Tour, tak to je vlastně 8 závodů v 8 různých městech po Česku. Pokud bychom brali Run Tour jako takovou úplně celkovou, úplně celý celek, tak jsou to teďka 3, řekněme, kategorie nebo rozdělené sezóny, série. Jedna z nich je ta klasická Run Tour, Czech Run Tour, další je Czech Run Tour Winter Edition a poslední vlastně novinka tohoto roku je Run Tour Slovensko.
0: Mně se líbí, jak se za ty roky rozšiřujete, protože když jsme si takhle spolu začali povídat kdysi dávno, tak to bylo jenom těch pár závodů v Čechách a teď i na Slovensko, takže je potřeba trošku oprášit slovenštinu.
1: Ano, Run Tour je teďka vlastně všude na Česku, na Slovensku a to byl vlastně jeden z cílů tady toho propojení, dát to nějak dohromady. Zároveň plno slovenských běžců jezdí na naše české Run Toury a vlastně pozvat všechny k tomu běhání a ukázat, že je radost běžet.
0: V každém případě Run Tour je známá tím, že na startu závodu potkáte jak zkušené běžce, tak i úplné začátečníky. Je právě tahle dostupnost něco, na čem si zakládáte?
1: Ano, snažíme se, aby to byl vlastně nějakým způsobem rodinný závod, aby si zde našel to své, ať už hobby běžec nebo úplný začátečník, kterýho to je první závod, tak zároveň eliťák, který si jde třeba pro nějaký svůj osobní rekord nebo i případně pro nějakou vlastně nominaci. Snažíme se taky a na tom si zakládáme, aby vlastně všichni, ať už ti hobíci, eliťáci nebo i děti, protože máme na startu mnoho dětí, aby měli všichni vlastně nadstandardní komfort a aby o všechny bylo dobře postaráno. Myslím si, že na český poměry a na to, jak už je ten závod veliký poměrně, protože máme průměrně 2200 běžců na závod, aby měli všichni vlastně možnost fotek zdarma, které jim chodí ještě ten večer. Máme pro ně zdarma masáže, sprchy, program po celý den díky našim partnerům v partnerském městečku. Je to pro všechny a zároveň, aby všichni měli ten stejný pocit.
0: Říká Klára Hrdličková a my na Radio Kiss se k Run Tour vrátíme hned po několika písničkách.

0: že to vlastně hodně běžcům vyhovuje víc, že mají rádi tady to běhání v zimě a to chladnější podnebí, řekněme. Takže to je jeden z primárních jako rozdílů, ale potom taky samozřejmě změna tratí, nebo ne změna, ale na všech zastávkách Winter Edition jsou půlmaratony, což není u klasiky tak časté, a také vyhřívané pavilony vlastně pro co největší komfort.
1: To mohu potvrdit, protože já jsem mojí partnerce dal loni k Vánocům startovné na Winter Edition a ona začala běhat těsně před Vánocema. Každopádně byla nadšená, o ní bylo krásně postaráno. Já jsem tam dal teplíče a fandil jsem jí ze startovní čáry, takže jsme vlastně oba dva byli spokojeni. Já jsem tleskal, křičel, to mi jde, ona běhala a pak jsme společně odjeli nahoře.
0: Přesně o tom to má být Tarantur, vlastně rodinný den, že nejenom ty běžci tam mají ten komfort, ale přesně i podpora, co tam s nima přijde a že je o všechny perfektně postaráno.
1: Každopádně, co čeká běžce letos na Winter Edition 2027?
0: Máme takové tři základní novinky, něco navazuje už z té klasické série a to je vlastně DJ na všech zastávkách. Dál shakeout runy, což jsou vlastně předzávodní výběhy den před závodem a také budeme navyšovat kapacity vlastně všech distancí na všech třech závodech, protože to byl minulý rok obrovský zájem a chceme tady v tom udělat ten krok vstříc všem, co chtějí běhat.
1: Registrace na Winter Edition 2027 běžeckých závodů Run Tour začínají už teď ve středu 2. září. A teď ta zásadní otázka, kde se bude běhat?
0: Bude to tady 16. ledna v Českých Budějovicích, 6. února v Praze a 13. března v Olomouci.
1: Říká Klárka Hrdličková za běžecké závody Run Tour. Dáme muziku a pak si budeme o běhání povídat dál.
2: Kiss

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
2: Kiss. Life is too short.

0: tip.
1: Posloucháte Radio Kiss, bavíme se o běžeckých závodech Chess Run Tour a já si myslím, že bychom si měli říct něco k té další sezóně, která odstartuje rokem 2027, tak kdy, Klárko, začnou registrace pro další běhy od jara přes léto až do podzimu 27.
2: Tak registrace budeme spouštět, ještě není přesné datum, proto nás určitě sledujte, ale budeme spouštět ke konci října.
1: V každém případě, proč by si měl někdo, kdo ještě nikdy nebyl na žádném závodě, vůbec na žádném, teď nemyslím Run Tour, ale jako obecně, vybrat jako svůj první závod právě Run Tour?
2: Myslím primárně kvůli té komunitě, atmosféře a i těm možnostem těch distancí, že 3 kilometry to někdo, kdo chce běžet poprvé, prostě zvládne s nějakým jemným tréninkem, ale hlavně ta atmosféra o to víc ještě doburácí k tomu, aby jako chtěl běžet, aby se to fakt užil, aby z toho měl tu radost, což je naše moto, je radost běžet. A zároveň o něj bude, jak už jsem říkala předtím, prostě perfektně postaráno a zažije to od A do Z, tak jak by to mohl zažít třeba i nějaký jako lepší elitní profesionál.
1: Mě vyprávěl kamarád, že byl s vámi běhat, byl v Olomouci, potkal tam partičku skvělých lidí a odjeli potom na dovolenou létě a běhali podél Rakouských jezer normálně s radostí a tak dále.
2: Vlastně máme plno běžců, co s náma absolvuje, ať už celou klasickou sérii, tak i celou teďka klasickou i zimní sérii, tu Winter Edition. O to víc to ukazuje, že ta komunita je u nás opravdu silná, je tam mnoho přátelství, mnoho rodin, co spolu právě drží.
1: Nedal se třeba nějaký pár dohromady u vás?
2: Nedal se u nás pár, ale nebo pravděpodobně vlastně asi jo, ale já teď o žádném přímo nevím, ale v Plzni tohoto roku jsme měli svatbu. Přímo na závodě.
1: Aha.
2: Jo, vyběhli vlastně 10, nedoběhli ta celou, ale někde po 500 metrech se zastavili, oddali se a potom se společně se všema svatebčanama doběhli zpátky do cíle.
1: To je krásný, tyjo. Tak takovýhle zážitky umí dát Run Tour. No skvělý, dáme muziku a třeba ještě nějaký další zážitek vzpomeneme.

0: Kiss Tip.
1: Posloucháte Radio Kiss a my si povídáme celou hodinu s Klárou Hrdličkovou, což je manažerka komunikace běžeckých závodů Czech Run Tour. A já tě zdravím, ahoj.
2: Ještě jednou ahoj.
1: A už teďka ve středu 2. září startuje registrace na vaše zimní běhy na takzvaný Winter Edition 2027. Tak je potřeba se urychleně registrovat, abyste mohli, Kláro, a teď nám to řekni, kdy být na značkách?
2: 16. ledna v Českých Budějovicích, 6. února případně v Praze, anebo úplně na závěr 13. března v Olomouci.
1: Co když poslouchá nějaký neběžec? Dá se s tím něco dělat, aby se dostal na vaše závody?
2: Ať si určitě první koupí startovný a potom se tam podívá na Instagram, případně na další sociální sítě, kde máme plno pomocných videí a postů, které můžou pomoci k tomu, jak začít běhat a pak už jenom začít.
1: Já teďka rychle klikám na váš Instač, pak klikám na vaše stránky, ty mimochodem zní jak?
2: www.run-tour.cz.
1: A hned potom si koupím nějaký pořádný prostě tenisky, no něco lepšího než tenisky, oběhnu párkrát barák a vidíme se pak hnedka v lednu v Českých Budějovicích, kde proběhne první závod roku 2027.
2: Ano, budeme se na vás všechny moc těšit.
1: Říká Klára Hrdličková a s touto sympatickou slečnou se také jistě potkáte, pokud dorazíte na závody Czech Run Tour. Klárko, díky, měj se hezky.
2: Já moc děkuju a mějte se krásně, krásnou neděli všem. Kiss Tip.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme z Kysu, a to na silnice. Projeli jste právě teďka Brnem po dálnici D1 a jedete na Prahu, tak vás čeká kolona. Začíná na 190. kilometru. O kus dál je totiž dopravní nehoda. Problémy jsou také na příjezdu do Brna ve směru od Bratislavy, a to na 6. kilometru je dopravní nehoda. Ve Štrúdlu si postojíte už od kilometru 9. A pak také zdravíme severozápadní Čechy, konkrétně Klášterec a to hří, protože tady došlo k dopravní nehodě, srazila se dvě osobní vozidla. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Rádio KISS počasí.
3: Nedělní den bude většinou s polojasnou oblohou, na horách s přeháňkami, k večeru bude oblačnosti od západu přibývat. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 24 a 28 stupni.
4: Nedělní pravé poledne, na KISSu s vámi Martin Hovorka, teď si dáme Rasmus, bude i Robin Schulz, tak ať se vám skvěle víkenduje, ahoj!
2: To nejlepší od 90. let. KISS.

0: Rádiu Kiss i v novém týdnu budeme hrát hru 7 v 7. Vždycky v 7 ráno máte možnost získat až 7000 korun. To podle toho, kolik hodí naše herní kostka. Když padne 6, tak těch 7000 skutečně rozdáme. A jak to vypadá, když padne toto krásné číslo? Tak ta oslava v našem vysílání probíhá následovně.
1: Jsem připravený.
2: Výborně.
3: Super. Na hrací kostce se objevila 6, vyhráváš 7000.
2: To je pravda?
0: To je pravda!
2: Tam je 6000!
0: Tak zase zítra v 7 ráno na Kisu.
4: 7 v 7. Každé všední ráno na rádiu.

0: Kiss Active Weekend.
1: Nádhernou neděli, kysáci, my vám radíme, kam vyrazit na výlet, kam vzít třeba, dejme tomu, děti na úplné finále prázdnin a měli bychom tady takový tip na sladký výlet do Tábora.
2: Táborské muzeum čokolády kysáci nabízí během posledního prázdninového víkendu speciální večerní komentované prohlídky s ochutnávkou. Pokud se sem vydáte, uvidíte tady více než 100 exponátů z čokolády, včetně čokoládového mistra Bína, anebo největší čokoládový vlak v Česku.
1: Když už jsme u těch dětí, kterým čokoláda bezesporu chutná, tak dneska na Chvalském zámku, což je na kraji Prahy, probíhá akce Loučení s prázdninami, budou se tu hrát deskové hry. A já věřím tomu, že my jsme jako mladíci ty deskové hry hráli od rána do večera. Dnešní děti spíš hrají hry na mobilním telefonu, ale i tak jim díky této akci můžete ukázat prckům, jaké to je se zabavit právě u deskových her. Takže deskohraní a věřte mi, že o hře Člověče nezlob se, což je taková základní desková hra, tak pouze o této nebude, budou tam i další vychytávky. Tak, můžete vyrazit směr Chvalský zámek. Ta akce tam probíhá až do pozdních večerních hodin, takže spousta času. Teď Paul van Dijk a za malý moment i Ale Farben na Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jo, já být policajt. A říkám si, jo, o ty s takovým fárem tady jedeš takhle. Jo, a SPZka za desítku. A pojď sem, kamaráde.
2: A moc se mi líbí zpráva, kterou jsme dostali od Nelly.
3: Chci vám poděkovat. Jsem zrovna akorát měla kontrolu. Policajti se smáli a řekli, paní, tedy posloucháte Kis, mi totiž taky. A smáli se, mávali, takže super, moc vám děkuju. A ještě si poslechli tu písničku, budete hrát a normálně si vás aj tam zapli, jako jo.
4: Hezký. Jo, to je krásný.
5: Nelčo, tak to 5 kilo, co by ti vzali, nám pošli, jo?
0: Ranní Kis od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kis.

0: A po skupině Unique 2 dáme prostor vám, našim milým, drahým posluchačům. Jukebox. Víkendový Jukebox. Na telefonu je Mirek, já tě zdravím, čau.
1: Jo, já tě taky zdravím, Martin, ahoj.
0: Jak si užíváš neděle, pověs nám to, popiš nám to.
1: Jo, odpočívám, včera jsem byl na koncertu, no.
0: Na čem jsi byl, co jsi viděl za koncert?
1: No, Veronu.
0: Ještě jednou?
1: Veronu.
0: Veronu, a dobrá Verona, viď?
1: No, úplně luxus, to je paráda.
0: Neskazí žádnou zábavu tato skupina, to je pravda. Tak teďka to vyber tak, písničku, no, která by ti zpříjemnila a nám všem neděli.
1: No, tak to bych chtěl písničku lepší než originál, DJ Lucifer.
0: DJ Lucifer, počkej.
1: No, co jsi naspíval ty?
0: Já, co jsem naspíval? Já jsem přespíval, no, přemluvil jsem písničku Zlato, pojď na to. To si jako pamatuješ, to je ta dávno už, ale to si fakt pamatuješ.
1: No, já si to pamatuju, já to mám jako i vyzvanění, no, na mobil.
0: Nekecej, ty mě máš jako vyzvanění na mobil, jo.
1: No, protože to je úplně luxus, mě se to pro o tebe prostě líbí.
0: Fakt, jo, to já jsem úplně v šoku, člověče. Já jsem, ty jsi mě úplně měl mé hrklo a já teďka vůbec nevím, jak tu informaci zpracovat, že moji písničku má někdo v telefonu jako vyzvánění.
1: No to mě se ta písnička líbí o tebe, tak jsem si to jako vyzvánění.
0: No tak dobře, tak jo, tak já to pustím teda, dobře, tak jo, tak jo, si vzpomínáme. Já si připomenu, jak jsem se s tím mořil ve studiu tenkrát, aby to znělo aspoň tak, jak
1: a
0: to
1: jsem
0: zní.
1: Dal, a jak to bylo hlasování, já jsem dal tobě, no a jenom je to, je to smůže, že to ne, že to bylo... nebylo lepší než originál.
0: A to nevadí, to nevadí. Hele, za tu radost, ale graci to stálo. Měj se krásně, ahoj.
1: Jo, jo, měj se, pěkný víkend, ahoj.
0: Čau, no tak to je fanoušek, to je evidentní. Tak tě moc zdravíme, Míro, a toto je ta píseň, o které Mirek mluvil.

0: Ladíte Kiss? Máme bezmála 1/4 a já jsem rád, že mezi nás přichází další hlas a další tvář Rádia Kiss, a to je Honza Průcha. Ahoj.
1: Ahoj Kisáci, čo Martine?
0: No tak jdeme do finále prázdnin.
1: Jo, je to tak, no i když nás to úplně tolik netýká samozřejmě.
0: Ta atmosféra je kolem jo, toho, já to úplně cítím a vlastně jsem z toho takový mrzutej, nevím, těm dětem to nepřeju, ten návrat do té školy.
1: Já jim to taky nepřeju. A hele, a zrovna jsme probírali, protože školky kolikrát, tam už můžeš dávat děti dřív, než skončí prázdniny, jo.
0: Takhle, na vysoké škole se chodí od října, do školky můžete chodit od srpna už.
1: To je pravda, a já jsem si vždycky říkal, je to škoda, ty děti jako ochudit o ty prázdniny a rvát je někam do školky.
0: No takhle, víš? Když to nejde, když ty rodiče chodí do práce, pravda, není babička, není děda a hlídání, tak ono to asi kolikrát jinak nejde zařídit.
1: No tak brát si děti do práce hod, no.
0: A to mě bavilo vždycky chodit.
1: Jo?
0: No.
1: No, do práce s rodiči práce, že jo?
0: No, to záleží samozřejmě.
1: Třeba do krematoria bys asi nešel.
0: Tam, podle mě to ani děti nevědí, myslíš, že děti, když mají tátu, třeba ředitele krematoria, že o tom jako vědí, co dělá za práci?
1: Nevím.
0: Jak říkají ty práce, vždycky táta
1: asi, asi bych jim to nechtěl vysvětlovat, co dělám za práci.
0: Tak jo, tak buďme rádi, že děláme v rádiu.
1: Ano,
0: to se vysvětluje
1: tak.
0: Celkem jednoduše. Tak jo, Honza po 13. hodině je váš. Ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Krásnou neděli přejeme na silnice Kysáci D1 ve směru z Brna na Prahu. 25. kilometr v omezení, je tam nehoda, která zkomplikovala provoz, a to docela dost, protože se tvoří kolony a momentálně si před touto nehodou zdržíte zhruba 40 až 50 minut. Pozor si také dávejte na 35. průjezd Mohelnicí, tam se zdržíte v obou směrech taktéž kvůli nehodě, ta se ale momentálně odklízí, takže to snad brzy bude zase plynule průjezdný. Kdybyste měli jakýkoliv další info ze silnic a z vašich cest, dejte vědět přes mobilní apku KISu. Šťastnou cestu!

0: Rádio Kiss počasí.
1: Pondělní den bude oblačný až zatažený, od západu se na většině území objeví přehánky a nebo bouřky, odpoledne budou srážky i oblačnost ustupovat. Vítr zítra zafouká západní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 28 stupni.
2: 13 hodin, minutka k tomu a krásné nedělní odpoledne už vám teď přeje Honza Průcha. Dáme si muziku ATC Around the World.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Tohle byla Jess Glynn na Kissu, její Hold My Hand. Kysáci, poslední prázdninový víkend už nám vrcholí. Já bych spíše říkal poslední prázdninová neděle, protože pro školáky vlastně je ten víkend prodloužený, jelikož zítra je ještě srpen, takže vlastně do školy se dáš v úterý, že jo? Takže máte ještě, milí školáci, vlastně den navíc, den jako bonus. Doufám, že vás ve škole nechtějí nahnat už od zítřka. Ještě ten jeden den zítra si tedy užijte, i když my pracovně povinní už do té práce hod, prostě musíme jít. Každopádně, kysáci, i při dnešním dni je ještě dost času na to, aby jsme si ten den užili, takže pokud máte plány, dejte nám vědět, jaký to jsou plány, a přes mobilní apku Kisu se ozvěte, můžete se slyšet v éteru a třeba tak poradit i ostatním kysákům. K tomu si budeme hrát DJ Snake a Paradise. Krásný poslech.

Krásnou neděli, tohle byly Bastid na rádiu Kiss. Kysáci, já jsem se teďka během následujících nebo uplynulých pár minutek trošku takhle jako zasnil a zavzpomínal opravdu, co já jsem dělal v mém mládí takhle před začátkem nového školního roku. Jestli jsem se těšil, anebo naopak, jestli jsem se netěšil. No to vlastně bylo půl na půl. Těšil jsem se na kámoše, ale netěšil jsem se na takový ty rutinní otravné věci, které si do té školy, obzvláště pak do prvního a druhého stupně, musíte vždycky jako připravovat. Takže připravovat si penál, to je jasná věc, ořezat tušky a tak dále, zkontrolovat, jestli vůbec jako ještě propiska píše. Ale úplně jsem nesnášel linkování sešitů a obalování sešitů. Za mých dob byly ještě takový ty klasický bílý slídy, pak začaly trošku barevný, jako modrý, zelený, červený, jestli si dobře pamatuju, a pak už to bylo jako celkem v pohodě, protože jsme měli i obaly s Mickey Mousem a tak dál. No prostě, ale tohleto, to jsem fakt neměl rád. Tady to připravování, aby to bylo všechno v pořádku a paní učitelka byla spokojená, ale s kámošema jsme si to pak vynahradili o přestávkách. My ale ještě nekončíme úplně ten prázdninový čas a můžeme si užívat, takže doporučuji třeba vyrazit do nějaký zoo, protože většina zoo v České republice má nějaký program ke konci prázdnin, například Jihlavská zoo, tak tam můžete vyrazit, navíc Jihlavská zoo je taky moc krásná. Teď už další muzika a za pár minutek hudební legenda Rádia Kiss, počkejte si na ní.

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte od pondělí rádio Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Legendy Rádia Kiss.
1: DJ Sash, o tom už jsme si tady na Kissu řekli mnoho, ale stejně to ještě zdaleka nebylo všechno, protože je to ikona 90, je to ikona milénia a ikona i současnosti, protože on pořád jede, jezdí po celém světě, sice už tolik nevydává tracky, ale předělává ty svoje oblíbené fláky, což mu spousta lidí vyčítá, protože když přijde na jeho vystoupení, tak se těší právě na ty Origoš pecky, který od Saše znají, ale on si je přetvořil trošičku do novějšího soundu. Mně osobně se to líbí, někomu se to za stolik nelíbí. Kdybyste se chtěli o Sašovi a o tom, kde bude všude vystupovat, chtěli dozvědět trošku víc, tak na dj.sash.com to všechno najdete, včetně jeho shopu, kde si můžete koupit různý třeba alba, který ještě vám doma od Saše chybějí, například album, na kterým je následující pecka, kterou tady na Kissu máme moc rádi. Takže si pojďme znovu připomenout Saš a Delante právě teď.
2: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
3: ¿Por qué?
2: Porque la vida es corta.
3: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
2: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante.

Sedmá večer dneska a Kiss paráda s DJem Basslickrem, tak to je jasný program na dnešek, kysáci, a vy do té doby, nežli to vypukne, můžete zahlasovat na našem webu do Kiss parády, proházet tak pořadí top desítky a nebo zároveň podpořit některou z novinek. První tři místa pro tuto chvíli, tedy čas 13.45, vypadají následovně na trojce Armin van Buuren.

Na dvojce Skutři a No Rewind. A první místo to drží aktuálně Offenbach a Four to the Floor. Sám jsem zvědavý, kysáci, jak to všechno prohážete a jak nakonec kysparáda dopadne. Teď už ale z trošku jiného soudku a také z trošku jiného roku je tady Robbie Williams a jeho Supreme. Krásný poslech vám všem.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Možná se tomu říká klid před bouří a možná to tak zůstane, kéž by. Zatím doprava celkem plynula, komplikace jen třeba na D1, a to na 25. kilometru. V obou směrech se tam stala na Šmejkalce nehoda, ale zdržení je teď do 10 minut. V obou směrech nehody už jsou odklizeny na stranu a už se tam ty kolony v podstatě rozjíždějí a silný provoz na D1 očekávejte také ve směru na Prahu v Brně. Takže vám všem přejem šťastnou cestu.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Radio Kiss počasí.
2: Pondělní den bude oblačný až zatažený, od západu se na většině území objeví přehánky a nebo bouřky, odpoledne budou srážky i oblačnost ustupovat. Vítr zítra zafouká západní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 28 stupni.
3: Pouštíme se do další hodiny na Kisu, s vámi stále Honza Průcha, teďka už pohodovka Maroon 5, This Love. Pěknou neděli všem.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

Keen Aquagen, Eternity, Kysáci. Za chvilečku si řekneme takovej jeden trik na to, abyste doma měli silnější Wi-Fi. Respektive, je to trik, který se teďka hodně šíří na sociálních sítích a jestli funguje nebo nefunguje, tak právě to probereme za chvilečku. Do té doby Topic, Alan Walker a právě teď, jak slyšíte, už DJ Bobo.

Na rádiu Kiss Topic a Breaking Me. Kysáci, předpokládám, že každý z vás má doma internet Wi-Fi a možná se potýkáte taky s tím problémem, že ne všude vám ta Wi-Fi dosáhne. Většinou je to na místa, kde byste ji fakt potřebovali, třeba záchod. A nebo v mém případě mám slabou Wi-Fi na balkoně. Tam jsem strávil spoustu času teďka v létě a prostě ta Wi-Fi tam zas ne tak úplně došahne. Všimnul jsem si na sockách, na Instagramu, na Facebooku, lítal takový jako tip, osvědčený tip, a všichni to jako tam sdíleli, že když položíte na svůj Wi-Fi router jakoukoliv kovovou minci, třeba 5 korun, položíte ji na ten router, tak vám to jako ten signál strašně zesílí. Já jsem to vyzkoušel, nefungovalo, a tak jsem potom šel trošičku jako hlouběji a nakonec jsem se dostal ke článku, který to opravdu zkouší a provádí měření nějakýma drahýma přístrojema a opravdu ta mince na to nemá vůbec žádný vliv, naopak. Většinou teda, když máte takový ten stojací router, tak ze zhora jsou ty průduchy na to chlazení. Tak tam dokonce píšou v tom článku, že nejednomu člověku, který zkoušel tenhle ten trik, tam propadla ta mince a zkratovala ten router. Takže kysáci, jestli uvidíte někde tady ten tip a budete chtít taky zesílit mincí vaší Wi-Fi, nefunguje to, chce to hold prostě asi dražší router. Teďka už pojďme za další muzikou, připraveni jsou E-Type a tím pádem zdravím taky mýho kolegu, kamaráda DJ Vokouna. Za pár minutek taky kysáci Jubox, tak se na něj připravíme.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Další víkendový jukebox je tady. Zdravím Betty, ahoj.
2: Ahoj, zdravím.
1: Ty jsi říkala, že se stydíš, čověče.
2: Ano, hele, ano, teď... maličko, jo.
1: Hele, hlas máš příjemný a nikdo tě nevidí, takže to máš vyhráno.
2: Já vím.
1: To je paráda.
2: Já vím, okej, dobře. Tak jo, tak
1: ještě pokecáme. Počkej, ještě pokecáme.
2: Ano,
1: ty moc, jsi moc rychlá, čověče. Jsi moc rychlá, já tě chci vyspovídat trošku, jo. Ty jsi na služební, nebo jedeš na služební cestu, kam jdeš?
2: Ano,
1: a na jak dlouho?
2: Hele, není to zase jako tak daleko a za chvilku budu na letišti, odlítám do Káhiry.
1: Není to zas tak daleko, to bych řekl, že třeba, kdybych jel na služební cestu třeba z Brna, tak to není zas tak daleko do Prahy, ale zase na druhou, do Káhiry to docela daleko je, člověče.
2: No,
1: a to máš hezký služební cesty, ale takhle, ne?
2: Jo, je to hezký.
1: To je možná za odměnu. Tak co k tomu, co na tu cestu zahrajeme a komu pošlem?
2: Hele, já bych poslala asi úplně všem, kteří jsou teď na cestách, ať služebních, soukromých, ať se vrací z chatiček, od babiček, poslední prázdninový víkend, tak možná ještě z nějakých táborů a tak podobně. A byla by to Lady Gaga a Abrakadabra, poprosím.
1: Dobrá, děkuju. Mám ji připravenou a ty si užij služební cestu, měj se hezky, ahoj.
2: Děkuju, díky. Ahoj.

0: baby, baby. Soutěž Kaufland Card Extra. O poukázky za 5 000 korun.
1: Koukám, kysáci tady mlíko, máslo, rajčata a vepřový maso. Koukám totiž tady na akční letáky, víte, ale vy nemusíte. Vy nemusíte, protože kysáci celý příští týden, už od zítřka až do pátku, tady budeme rozdávat společně s Kaufland Card Extra poukázky v hodnotě 5 000 korun. Soutěžit budeme rovnou dvakrát denně a vaším úkolem je vychytat ten správný čas, kdy zavolat sem k nám do studia na 210 323 323, odpovědět správně na soutěžní otázku a poukázka je vaše. Takže se mrkněte na náš web kis.cz, kde jsou podrobnosti a mě už jenom zbývá vám popřát hodně štěstí.
0: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Těsně před 15. hoďkou podíváme se na silnice, nejdříve za Petrem do Prahy.
2: Ahoj, tady Petr, dávejte bacha, prosím, na Štěrboholský. Spojice v Praze ve směru jakoby do centra, nějaký 64. kilometr je jedna nehoda v pravém pruhu a vlastně o nějakých možná 300 metrů dál pro změnu další nehoda v levém pruhu, takže se to tu štosuje. Zdržovačka tak 15 minut, počítejte s tím. Ahoj.
1: Čerstvá nehoda také na D1 ve směru na Prahu na 139. kilometru, tam buďte opatrní. Stejně tak počítejte ještě na D1 se zdržením u 25. kilometru u Šmejkalky. Tam je to obousměrně vlivem dopravního omezení a zdržíte se do 15 minut. A D11 směr na Prahu od Poděbrad zhruba od 37. kilometru zpomalíte až k omezení na 26. zdržení taktéž kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio KISS. Filmové tipy.
3: Tak sláva, konečně je v kinech komedie s nevšedním námětem. Tak vyzavřít oka a představovat si. Amerika a u moci nová strana, která zákonem zakáže mimomanželský pohyby v ložnici. Z tohohle kontroverzního pravidla ale existuje jedna zásadní výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit. Kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv. A kolikrát a taky s kým budou chtít. A právě během této techtle-mechtlý noci se odehrává příběh s názvem Na jednu noc. Běží v kine. Pro KISS, Katka Čepelíková.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
5: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia KISS.
6: Kosmonova.

0: počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss i o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: Pondělní den bude oblačný až zatažený, od západu se na většině území objeví přehánky a nebo bouřky, odpoledne budou srážky i oblačnost ustupovat. Vítr zítra zafouká západní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 28 stupni.
2: 30. srpna svátek slaví Vladěná. Holky, oslavte to společně s Kisem a teď už taky Garcio a Vámonos.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Kamrad Be Mine na rádiu Kiss. Kysáci, tak dneska večer nás čeká první zápas, fotbalový zápas roku, řekl bych. Jaký to bude, tak k tomu se dostaneme. Ale teďka před námi ještě muzika Swedish House Mafia, taky Roxeťáci, anebo Safri Duo, jejich Helele.

Nevím, kysáci, jestli sledujete fotbal, Českou ligu nebo ne, ale i přesto, že byste ji nesledovali, tak jste možná už zaslechli, že se na dnešní večer chystá další derby pražských S, Sparta Slavia. A dovolím si tvrdit, že tady ten zápas sledují i ti, kteří nefandí ani jednomu týmu, což jsem například já. A za poslední roky si myslím, že se tady ten souboj natolik vyhrotil, že je opravdu zábava to sledovat. Občas dovolím si tvrdit, sledovat to psycho občas na tom hřišti, což samozřejmě také jako platilo při tom zatím posledním střetnutí. Víte moc dobře, že tam vtrhli fanoušci, nějak se to jako celý ukončilo, oslava titulu pak byla před prázdným stadionem a tak dále. První derby letošní sezóny je v plánu už na dnešní večer. Je to celkově 318. derby a když jsem se tak koukal na predikce, tak favoritem je Slavie, tý přisuzují vítězství 45%, Sparta zvítězí 29% a remízou to skončí na 26%. Jinak je tady jiná taky predikce, Sparta zvítězila poslední dva zápasy celkem jednoznačně a Slavie poslední dva zápasy remízovaly. Takže si z toho teda vyberte, jako jo. Jak říkám, nefandím ani jednomu z těchto týmů, ale rád se na to teda večer podívám. Do té doby ale ještě času dost, takže si pojďme dát muziku. Dua Lipa, Houdini a za pár minut další hudební legenda Kisu.

0: Daltona.
1: Nebudu to dělat.
2: Víš, že pro mě to taky je trest, pojď.
1: Bože, tak jo, tak jdeme na to.
2: Bože, to byl jak slimák, kdyby se došla.
3: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
1: Německý DJ a producent ATB, spousta hitů, který známe, který milujeme a který se pouštíme pořád dokola. A myslím si, že vám udělá radost i následující vlastně jedna z těch jeho prvních, který ho vykopli na špici. Let You Go, je to připravený. Kysáci, dobrá zpráva, kdybyste si na něj chtěli vyrazit a zajít si někam poblíž, tak se objeví v České republice. Tradičně každý rok navštěvuje pražský klub Duplex, ale to s tomu nebude jinak. 1.10. je to datum, no a 30. srpna je datum, kdy se ho dáme právě teď. Takže pojďme na to, ATB, Let You Go a jedna velikánská hudební legenda, kterou si pravidelně na Kissu pouštíme.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, každý všední ráno můžete vyhrát 7000 korun na Kisu a stejně tak tomu bude zítra, pozítří, popozítří a tak dále až do pátku. V soutěži 7 v 7 vy se dovoláte, jakmile zazní ten správný signál, že máte volat, rychle točte. Je to samozřejmě o štěstí, protože vás kysáků volá neskutečné množství, takže fakt je to možná jako pravděpodobnost větší nebo menší, nežli aby jsem spadnul na zemi asteroid, jo. Ale někdy se to povede a máte na to čas až do konce roku, protože po celý rok 2026 tady 7-7 s vámi je. Jinak dneska se tady stavoval Patrik Peltán, který je součástí ranní trojky a říkal, že cítí, že příští týden bude mít šťastnou ruku. Takže kdyby se vám povedlo kysáci dovolat, řekněte, že chcete, aby kostkou házel Patrik a třeba tam ta šestka padne. No a tím už jsem nastínil, jak to funguje. Samozřejmě posíláme tolik tisícovek, kolik padne na hrací kostce a v případě, že padne šestka, přihazujeme ještě tisícovku navíc. Takže hodně štěstí, kysáci.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Provoz nám kysáci housne, D1 ve směru na Prahu. Zhruba od 41. kilometru zpomalíte a v této pomalej jedoucí koloně dorazíte až téměř k Praze s 30-minutovým zpožděním. D11 ve směru na Prahu od sjezdu na Poděbrady, tak tam je na 35. kilometru dopravní omezení a před tímto omezením se také zdržíte kolem 20 minut. A silnice 3 z Benešova směr na D1, tam je také silný provoz a zdržení právě k D1 od Benešova kolem 25 minut. Šťastnou cestu a kdybyste měli další info, jsem s ním přes mobilní apku Rádia Kiss. Děkujem a šťastnou cestu.

vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

0: jediná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. Radio Kiss počasí.
1: Pondělní den bude oblačný až zatažený, od západu se na většině území objeví přehánky a nebo bouřky, odpoledne budou srážky i oblačnost ustupovat. Vítr zítra zafouká západní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 28 stupni.
2: Doufám, kysáci, že si poslední prázdninový víkend užíváte plnými doušky s rádiem Kiss 100D. Skvěle, takže pojďme na další muziku. Royal Gigolos. Kiss. Radio Kiss. The Happy.

Mark Korn se mi to Ragagabam na rádiu Kiss. Kisáci, tak co? Zkoušeli jste někdy digitální detox? Údajně prý nejlepším obdobím pro toto vyzkoušet je právě letní období, kdy většinou míříme někam na dovolený a to je právě ta nejlepší příležitost. Za chvilku se podíváme na statistiky, kolik lidí to ve finále opravdu dokáže. Prostě a jednoduše třeba na týden 14 dní ten telefon úplně pustit z ruky. Do té doby Aaron Chupa, Ellie Goulding a taky Scatman John.

Čupa na Kisu, The Woodchuck Song. Kysáci, digitální detox. Nějaký vědci a taky zdravotníci nám doporučují, aby jsme se dělali pravidelně, aspoň jednou měsíčně, aspoň na jeden den prostě odložit mobily, počítače a všechno, co vlastně hltáme z internetu. Kdybych to tak měl jako tak nějak ze všeobecnit. Ale zároveň říkají, že minimálně jednou, dvakrát za rok bychom si měli dát ten detox mnohem delší, a to minimálně týden, nejlépe 14 dní. A ideální prostor je k tomu na dovolený. Tak skválně, kysáci, kdo z vás na dovolený třeba dokázal, i když jste si to předsevzetí dali, odložit telefon a neřešit Facebook, Instagram, neřešit e-maily, neřešit zprávy a telefony z práce, protože to často se to stává, já to taky znám, stačí jenom být 2-3 dny nemocnej a hnedka vám z té práce volají. No a ono to tak nějak moc úplně nejde. A vlastně to potvrzuje i statistika, protože prej 90% lidí, i přesto, že si řekne, nebudu do toho mobilu koukat, to porušuje a pravidelně, třeba když jste někde v zahraničí, chodějte na minimálně hodinku někam na recepci, kde je silný Wi-Fi signál, a řešíte tam ty resty, ty e-maily, odpovídáte na ty zprávy, které přijdou. A to je prej špatně, takže příští rok, až pojedete na dovču, zkuste třeba ten telefon zapomenout úplně doma. To by bylo, si myslím, úplně ideální a pak už by to bylo vyřešený. Já osobně teda bych asi byl na psychiatra, kdybych u sebe neměl mobil. Přiznávám to. Teď už další muzika, za pár minutek Jukebox, tak promýšlejte, co si necháte zahrát.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox.
1: Víkendový Jukebox. Zdravíme Láďu, ahoj.
2: Ahoj Honzo, čau.
1: Láďo, ty jsi asi neměl prázdniny, viď, jako takový, předpokládám, že do školy už nechodíš podle hlasu.
2: No, do 40 to už asi ne, no.
1: A tak jako mohl by si zdát nějaký studium dálkový, co?
2: Jo, to mám doma, takový školky a takový ty věci.
1: Jasně, takže se učíš vlastně společně s dětma.
2: Jo, neteří z mojí a tohleto, no.
1: To, co si zapomněl, tak si teďka osvěžuješ, aby si jim to mohl vysvětlit.
2: Jo, matka moudrosti.
1: Já se na to chystám. Moje dcera vlastně teďka ještě půjde rok do školky a pak jde do první třídy. A já se úplně děsím toho, že přijde úplně s nějakou banalitou a já si nebudu moc vzpomenout na to, jak to vlastně funguje a jak to vlastně já budu muset studovat, abych nevypadal před mojí dcerou za blbce.
2: Takže... Oni ty děti jsou chytřejší než my dneska.
1: Právě. Tak teďka už ale k muzice. Vybraný jsou Special D, komu je posíláš?
2: Ano, tobě do rádia.
1: Děkuju.
2: Pro mě sobě a celému rádiu Kiss asi, no.
1: Tak posíláme a přejeme hezkou neděli. Měj se, ahoj.
2: Taky, čau.

BB Rexha, David Guetta, Sad Girls. Nevím, jestli to taky tak cítíte, kysáce, že do muziky, do té taneční se vrací zase trošku progresiv a blíží se to zpátky, nechci to zakřiknout, k éře trendsu. No a když jsme u trendsu, tak pozvánka je jednoznačná. Blíží se první středa v měsíci, tentokrát je ta zářijová. 2. a od 10. pro vás bude připravena opět Trends Party Live. Michal Kavalčík, DJ Basicr, 59. vydání, jestli se nepletu. To už je teda pořádná dávka a kluci si to užívají stejně, jako kdyby to bylo poprvé. Takže nejenže je budete moci poslouchat, jak tady řádějí za mikrofonem, ale taky je sledovat přes YouTube kanál KISSu, jak řádějí před kamerama. A to bych nebyl já, kdybych si tam nedal nějakou pecku, která nás pěkně naladí. Takže pojďme na další klasiku Gorilla a Gorilla. Takže kysáci, Trends Party Live už ve středu od 10 do půlnoci. To si nenechte ujít.

0: Lego.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop.
2: Kiss.
1: Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Míříme na silnice, Zdenda se nám ozval.
2: Ahoj, jedu směrem ze Strakonic po D4 a na mezi 18. a 17. kilometrem je v rychlém pruhu v levým pneumatika od kamionu v zatáčce, bacha na to, je to dost nebezpečný.
1: Zdendo, děkujem, Kysáci D1 ucpaná v Brně ve směru na Prahu, zdržení je tam kolem 20 minut, dále pak při jízdě na Prahu se setkáte s kolonou a místama až zastavíte od 41. kilometru až k Praze, celkové zdržení půl hodiny. D11 ve směru na Prahu od Poděbrad zhruba u 35. kilometru, tam také zpomalíte ve zúžení, je to tam na 20 minut. Silnice číslo 3, tedy od Tábora na D1, tedy na Prahu, tak tam narazíte na kolony před Uvotic, pak také u Benešova a před D1. A D10 hlásí zdržení v omezení u Mladé Boleslavy opět ve směru na Prahu. Šťastnou cestu!

0: Lenka,
1: Alex,
0: Katka
2: a Lukáš.
3: Radio Kiss vysílá non-stop.
4: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
5: Radio Kiss počasí.
6: Pondělní den bude oblačný až zatažený, od západu se na většině území objeví přehánky a nebo bouřky, odpoledne budou srážky i oblačnost ustupovat. Vítr zítra zafouká západní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 28 stupni.
7: Za pár vteřin 17. hodinka, z Kissu vám krásnou neděli přeje Honza Průcha a teď už Culture Beat.
5: To nejlepší, od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
0: Be happy.

Ina se nám zase vyšvihla, Whiz Away, její zatím poslední kousek a moc povedený, musím říct. Kysáci, tak máme po 17. hoďce a to znamená, že si dáme dva juboxy v týhletý 60-minutovce a čekám na vás, ať už je přes mobilní apku Kysu, anebo přes mobil, teda mobil, přes telefonní číslo 210 323 323. Takže zhruba tak za 10 minut první z těchto dvou juboxů.

0: A jdeme za víkendovým juboxem. Nejdříve tady mám vzkazy přes e-mail. Ahoj Honzine, pustám nějakou pořádnou vypalovačku. Akorát se s manželem vracíme z Rakouska, kde jsme strávili prodloužený víkend a od zítra zase povinnosti. Krásný zbytek neděle přejeme, ještě je tady PSko, že je tam krásně, ale je tam draho. Takže na tu cestu vám pošleme za chviličku písničku. Zdravíme taky rodinu Novákovu, která se ozvala, že taky poslouchají, ty jsou z Hradce. No a teďka už Honza, který vybírá písničku.
1: Ahoj, mohl bys prosím tě zahrát Madretiera pro moje tři holky, které jsou teďka se mnou v autě, ať nám ta cesta domů hodně rychle ubíhá. Dík, ahoj.
0: Tak dáme si jednu takovou dovolenkovou klasiku Chen a Madretiera.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

Tak tohle to byl hit milénia jako blázen. Vzpomínáte, kysáci, vy co jste aktivně chodili na Dýzy v letech, kdy byla tady to hitovka Nelly a Kelly Dilema. Tak se na to skvěle balili ženský, že jo? No a kysáci, když mluvíme o miléniu, tak bych vás rád pozval na pořad Martyho hovorky, který je tady pro vás každý pátek od 6 večer až do 10. Pořad Best of Millennium, kde tyhle ty pecky slyšíte, ale nejenom tyhle ty oplodňováky, ale samozřejmě i rychlejší, svěžnější, ty, co jsme právě v novém tisíciletí nebo na jeho začátku měli nejradši. A navíc Martin Hovorka si vždycky ještě vyhledá takový ty trendy tehdejší doby. To, co třeba letělo, na co už jsme zapomněli a rádi si to připomeneme. Takže Best of Millennium každý pátek 18 až 22 Martin Hovorka. Vřele doporučuji, určitě si to zapněte už ten následující pátek. No a my si teďka dáme o pár roků starší kousek, ale jen opravdu o pár roků. 1998, DJ Milano a Samantha Fox. Santa Maria. Kysáci, za pár minutek ten druhý slibovaný jukebox této hodinky.

0: Jukebox. Ano, přesně taky, sáci, dáme si další víkendový jukebox. Nejdříve napsal Jarda Trutnov, jestli bychom zahráli nějakou pěknou pecku, že jsou ještě ve Slovinsku se ženou Stáňou a dcerami Zojí a Lily, ale už balej a pojedou přes noc domů, tak aby je to trošku to balení jako povzbudilo. Úplně si dokážu představit, jak se musíte cítit, když už ta dovolená končí a musíte to balit a říkáte si, tyjo, tak to tak rychle uteklo. Takže posíláme písničku, kterou ale vybírá Pája.
1: Ahojky Honzi, zahraj tam prosím tě něco od Jesta. Bylo by to samozřejmě pro tebe, bylo by to pro mě a pro všechny kysáky, ať máme krásný den. Díky moc a ještě jednou děkuju za super akci v Praseku, bylo to super. Díky, čauky, Pája.
0: Pájo, ty měj taky krásný zbytek dne, no a zaspomínáme na nedávno zesnulého Williama Orbita, který má tuhle melodii na svědomí, ale myslím si, že asi nejlíp jí vzal pod křídla DJ Tiesto. Adagio for Strings.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, tak pojďme se ještě podívat znovu na dopravu. Pozor si dávejte na D11. Tam je teďka uzavřený úsek a to mezi, a teďka jsem to ztratil úplně, nemůžu to najít tady a už to tady mám. Takže pokud jedete ve směru na Prahu na D11, tak na 90. kilometru je to uzavřeno po požáru dodávky. Sjeďte tedy exitem 90 a zpátky se můžete vrátit exitem 84 Sedlice. Další komplikace, klasicky D1, silný provoz při příjezdu do Prahy, zdržení celkem kolem nějakých 30 minut, stejně tak je ucpaná, nebo ucpaná spíše je plná. Také silnice číslo 3 mezi Táborem a D1, tam je celkový zdržení taktéž půl hodiny, no a ještě D1 v Brně ve směru na Prahu, tam je to do 20 minut. Šťastnou cestu! Please don't...

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Objevte magický svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce, druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl. Radio KISS počasí.
1: Pondělní den bude oblačný až zatažený, od západu se na většině území objeví přehánky a nebo bouřky, odpoledne budou srážky i oblačnost ustupovat. Vítr zítra zafouká západní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 28 stupni.
2: Za chvilku je tady 6. večerní, s ním mám připravenou taky další muziku, která se vám líbí, Robin Schulz a 24/7. Krásnou neděli.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: soutěž s Kaufland Card Extra o poukázky za 5 000 korun.
1: Kysáci, opět připomínám, že od zítřka tady na Rádiu Kiss máme pro vás připravenou skvělou soutěž. A to soutěž s Kaufland Card Extra. Od pondělí do pátku každý den dvakrát budete moci vyhrát poukázku na nákup v hodnotě 5 000 korun. Za to už je, si myslím, pořádně plný košík. Takže kysáci, poslouchejte, jakmile zazní ten správný výherní signál, rychle volejte 210 323 323. No, pak nastaruje jednoduchá soutěžní otázka a když to všechno zvládnete, poukázka je vaše. Na našem webu kiss.cz už teď hledejte podrobnosti a přeju vám štěstí, ať máte tu poukázku právě vy.
0: Radio Kiss.

0: Thank you.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
2: Jukebox.
1: Víkendový jukebox.
3: Tento jukebox bude s takovou vzpomínkou na včerejší 90s party na lokti, protože se nám ozval Petr.
4: Nazdárek, právě se řídíme z Kiss Party v Lokte zpátky do Tyrolska. Chtěl bych nechat zahrát pro všechny, co byli na ultra mega nejvíc Kiss Party v Lokti, písničku od Kosmonovi. Díky moc, čágo, Petr Tyrol.
3: Tak Petře, šťastnou cestu a posíláme Dance avec moi.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Přátelé, věřte tomu nebo ne, je to od Skytech a Headhunters a písnička se jmenuje Kundalini.
2: A to už je to Hej Šašo, ten název?
3: Ne, ale je to tam, dobře.
4: Ne. Teď něco uslyšíte a vy tam hledejte něco českého.
2: Pitomí dáme na kule?
4: Niko, jak to slyšíš ty?
1: Někdo nadává na to, že jsou kůly pitomí a káry na dvoře.
4: Kůly pitomí, káry na dvoře.
0: Od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Pojďme si teďka dát kysáci v jukeboxu jednu velikánskou legendu. Rozárka a Vojta si vzpomněli na jednoho velikána.
1: Ahoj, tady Rozárka.
2: Ahoj, tady Vojta.
1: My si teďka jdeme stavět bunkr a poprosila bych, jestli byste mi nezahrali písničku.
2: Smooth Criminal, Michael Jackson.
1: Děkuju, ahoj.
2: Ahoj.
0: King of Pop, Michael Jackson, včera by měl narozeniny, tak na něj vzpomeneme a zdravíme do hudebního nebe. Je tady Smooth Criminal.

Čas se pomalečku naplnil, aspoň tedy mého vysílání. Za chvilku DJ Basslicker Kiss Paráda a také po 8. hodince je tady Alex Kolva a jeho nedělní večerní juboxy. Vy tedy nikam neodcházejte, ale já se s vámi loučím, takže Honza Průcha vám přeje krásný zbytek neděle. Vy školou povinní si užijte ještě ten zítřejší den, ten poslední prázdninovej, vkročte do nového školního roku pravou nohou. No a vám všem pracovně povinným zase přeju krásný start do nového pracovního týdne. Mějte se krásně a příště čau.

0: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss. Filmové tipy.
1: Představte si, že dostanete hlavní roli ve školním muzikálu, na kterou jste se strašně těšili. A právě ve chvíli, kdy máte začít zářit na jevišti, se všechno po šramotí. Neříkej hodně štěstí je milý, hořkosladký film o dospívání, rodině, snech a taky o tom, že život občas nedodržuje námi napsaný scénáře. A mimochodem, na produkci se podílel Adam Sandler, který ho známe třeba z komedií Klik, Život na dálkové ovládání anebo 50krát a stále poprvé. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: Hitparáda. Hitparáda. Hitparáda. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss Paráda. Kiss Paráda rádia Kiss s DJem Basslickrem.
1: Tak jo, kisáci, jsem tady zase na rádiu Kiss. Nadšenej, máte neděli po 19. nebo máte středu po 21. hoďce. A než začnu, tak mám tady jeden úžasný děkovný pozdrav. Já jsem totiž dostal dneska krásný e-mail od Kamila Kotasu. Kamile, moc tě zdravím. Je obrovsky dlouhej, ale mě úplně potěšilo, že koncem srpna roku 2026 ještě funguje někdo, kdo si zapisuje všechny kisparády do deníčku. Představte si, Kamil má deníček a všechny historický kisparády vypsaný, ale protože byl nadovolený, tak nestihnul kisparádu 5. srpna 2026 a mě tady prosí o to, abych mu doplnil místa 3. a 4. To je neuvěřitelné. Mě to tak dostalo, Kamile. To je tak krásná pocta. Zároveň energie, která se mi dostavila díky tobě, a navíc Kamil je nevidomý a takhle neuvěřitelně funguje a hltá kisparádu rádia Kiss. Kamile, máš můj obdiv, chtěl jsem tě takhle na začátek pozdravit, protože jsi skvělej, Kamile, a já až třeba budu chtít vědět, kdo vyhrál kisparádu před rokem, tak se ti rád ozvu a doufám, že mi to tady vysolíš do eteru rádia Kiss a uděláme spolu třeba nějaký hezký vstup. Ale dneska začínáme hitama, který dneska budou poprvé v éteru. Robin Schulz, Waterman, Take It Slow. Skvělej hit. Markon Semitu, I Won't Let You Down. Dáme si trošku i drum and bassu, provětráme hlavičky a šištičky.

0: je prostě všechno. Oh.
1: Kiss paráda, místo desáté.
0: Takže Vice, nešle se to vize, prosím, ale to Vice SK. Memory, vzpomínky.

0: Jdeme na dnešní první hudební novinku. Junotaus. To je bombardiák, který nenosí bombardiáky. Chodí na ostro, jo, jsem se dočet. Ale dneska, když se zeptáte AI na cokoliv, tak sice vám vyplivne kraviny, ale půlka z nich je pravda. Takže nevím, jestli si ze mě dělala stranu. Každopádně Junotaus se mi třeba líbil ve spolupráci s Laurel. Laurel, to je skvělá rakouská playmate a zpěvačka. Měli překopávku od Ace v base, Ace of Base, All That She Wants, jmenovalo se to All In, no a pak tady byly třeba hity jako Samba, ne De Janeiro, jenom Samba. Oj, když je to De Janeiro. No a pozor, moc lidí to neví, ale v roce 2012 tady byla nářezovka Supergirl, jo? Supergirl, tak krásný, tak jo. Ale Farben Junotaus Supergirl, tak to si dáme. A pro jednu Supergirl Denču, ona bude vědět určitě, jo. Takže na plný pecky Supergirl a jdeme na dnešní novinku číslo 1. Junotaus a Daddy DJ Flipside in the house. Radio Kiss.
1: Novinka Kiss parády, Radio Kiss.

Tak je okej, sáci. Když třeba přijde nějaký cizinec sem k nám, tak se jako zeptá, co u nás frčí, jako jo, tak samozřejmě řeknou Goťáka nebo řeknou Vondráčkovou, že jo. Vondráčková frčí úplně neskutečně, jo. To je pravda, ale když přijdete do Francie, tak se zeptáte, co frčí ve Francii, no. A to nebude Vondráčková, Lucka nebo Helča, nebo někdo jiný, ale David Guetta a John Martin, to je největší smash hit, který teď trhá i asfalt ve Velké Británii, ale hlavně ve Francii. Takže jsem zvědavý, co Eiffelovka ještě vydrží, protože Guetta se chystá na Vánoce zahrát vánoční show na Eiffelovce. Pojede tam své sety, dorazí i Zara Larsson, Akon a další velký hvězdy. No jsem zvědavý, jestli tam bude zima, jestli bude mít červenou čepičku, no. To je to ostrý.

0: zpívá o tom, že je jenom člověk. No to je docela jako hezký rčení, pravda. Má to hloubku a tenhle ten song je fenomenální. Když jsem ho slyšel, už je to měsíc. Před měsícem na hlavní stage na Tomorrowlandu, protože Steve Angello ho tam zandal, protože Steve Angello, že ho samozřejmě součást formace Swedish House Mafia, tak jsem úplně hotový. A tekly slzy, human dokonalej. Ale teď jdeme dál. Něco pro milovníky fotbalu, že jo, někdo rád na trávníku dělá krásný fotečky, někdo rád hraje fotbal a já jsem pyšnej na to, že těch fotbalistů máme spoustu, ať už někdo, kdo miluje Letnou nebo nějaký jiný trávníky. Každopádně, teď si dáme celosvětový trávník, protože je tady hit Die Die od Shakiry. Shakira se říká správně, už jsem byl na to upozorněn asi před 14 lety, kdy jsem vysílal ještě na Kiss Jižní Čechy, že se říká Shakira, jo, tak Shakira, ok, a bod na boj, Die Die, dneska osmička v editu od Clean Bandit, které je trošku tuší a lepší.
1: Kiss Paráda. Místo osmé.
0: Tak jedem, šaky, šaky, jo? A už to jede, už to dupe. One, two, three, in the place to be. A hlasujem Kiss.cz, let's go.

0: Rádia Kiss v Kiss parádě. Ano, tak to byla Shakira, Buna Boy, daj. OK, a teď pozor, jo, další velký umělec, který to dokázal rozjet, už má vyděláno, že jo, má asi 18 jachet, 24 ložnic, no nevím, co tam všechno má, asi panenky Barbie. Nicméně, když si jako provětráme jeho historii pěkně, Sun goes down, hey, perdi. Sluníčko, jo, od pak sugar, trošku cukříčku. Byl taky hodně komerční a do mě nejvíc bavil Speechless. Samý se, jo, jsem zvědavý, jaký další hit od S bude, no, na tři písmena třeba, tak. Speechless, no jo. My Češi zase bychom z toho vydali úplně něco jiného. Když se to S na začátku škrtli, jo, tak Speechless, no dobrý, necháme to bejt. Každopádně budeme bez slov. Teď novej Robin Schulz, Take It Slow. Tak jo, to budeme pomalu. Pěkně, tip na hit, novinka v Německu. Vyšla minulý týden. Podívejte se u nás v Čechách v Kissu, už to máme.
1: Kiss paráda, tip na hit.
0: Take It Slow, jo, pěkně pomalu. Tak, let's go, Robin Schulz.

0: sedmička.
1: Sedm.
0: 6767.
2: Místo sedmé.
0: Pozor, sedmička, Sad Girls, smutný holky, jo? Tak vám, že holky nejsou smutný, když sedí třeba nebo sedí naproti sobě, jo?

Bibi Rexa, David Guetta, Set Girls. Mě vlastně včera volal Michal Kavalčík, který je aktuálně v Řecku a volá mi: hele brácho, já jsem objevil novou písničku. Jennifer Lopez, David Guetta. A říká, hele, to by se mohli rád. A já říkám, Myšáku, to už jsme měli v Kiss Paradě před měsícem, ale Guetta stačil vydat novinkovou věc s Bibi Rexou, Set Girls, která je právě teď na sedmice. Nemůžeme mít tady 15 Guettů, když máme 10 příček v Kiss Paradě. A těch 15 Guettů opravdu koluje světem. Takže jdeme trošku někam jinam, na African, takový africký dramík, spíš klubík Afrik. A je tady Hugel Alternate, Iman Angle, Moving to the Sun, styl, který se dostává hodně do popředí, zejména v Itálii, kde to teď šlape normálně, jo? Kdybyste šlapali víno nebo zelí s náma, tak tahle ta pecka bude absolutně vyhrávat. Hit, který dostal 14,5 tisíce hlasů na webu Kiss.cz, tak pošlete zase nějaký další hlasy, jo?

0: někdo to má rád volnější, jo? Tak jo, tak pozor, tak decentně. Přichází dvojka Chase and Status. Banda, která taky zaútočila na Beats for Love a další velký festivaly. Na Tomorrowlandu teda vyndali úplně neskutečně Freedom Stage. Tam padali v prvních řadách. Já jsem teda stál na balkoně s kolegou a bylo to super. Každopádně Chase and Status dali dohromady novinku Disgruntled a je to hit, který teď zboural celou holandskou zem, kde to sviští v komerční hitparádě. Bacha, jo, komerční rádia, to mají na prvním místě, nejhranější písnička v Holandsku. Mě to tak trošku zelenější, jinčí, že jo. Takže naše novinka s číslem 2 a já věřím, že ji pořádně podpoříte, jo. Chase and Status, Jay Huss, není to Jan Hus, jo, ten byl upálený. Když tohle vás taky upálí. Jdeme na to, jdeme to tady spálit.
1: Novinka Kiss Parády Rádia

0: Kiss Parada Radio Kiss. Cheese and Status, J.H.S. Erach Distrangle, takhle se to jmenuje. Já jsem tenhle týden dostal spoustu e-mailů. A krásný další e-mail, to bylo od posluchače Pavla, který mi napsal, že všechny hitparády v Čechách šly do kytek, jenom Kiss Parada se dá poslouchat. Já to neříkám, protože tady vysílám, ale mě to potěšilo, protože si držíme pořád ten standard těch novinkových věcí a tanečních věcí, které třeba se moc nehraje. Já, Pavle, moc děkuju. Takže teď posílám novou Inu, která s báglama lítá někde na letišti, aspoň obal CD singlu tomu takhle odpovídá a dá si nějaký randevu. Tentokrát hit Whiz Away, který je na pátý pozici a myslím si, že se vám bude líbit, protože i na co hrábne, to je svatý.
1: Kiss Parada. Místo páté.
0: Tak a můžete zpívat, jo? Jaký krásný. I Timmy Trumpets by z toho měl velkou radost tohle songu.

0: pravda, že tvořila velký hity, pak nějakou pauzičku a pak tady byly další obrovský kusy. No a hlavně ona jela 2 roky kariéru modelky, kde jí prostě přišlo, že to nebylo to pravý ořechový a vrátila se k té muzice. Má úplně jinou producentskou bandu a je tam velká spojitost s místem číslo 4, protože jsou tady Criss Cross Amsterdam a právě z Amsterdamu je nová produkce Iny. Tak, jsem si udělal oslý můstek a rovnou skočíme třeba na nějaký holandský můstek a dáme si novinku My Oh My, která dneska bere 4. pozici. Hit, který proslul tím, že opět doplácí, jelikož ten původní motiv schválně, odkud je, si to poznáte, kysáci, a musí platit autorovi, no protože se nezeptali, jestli to můžou vydat. Tak to občas bývá.
1: Kiss paráda. Místo 4.
0: No jo. Tam trošku slyšet ta samba. No. My oh my, číslo 4 na rádiu Kiss.cz, naše webové stránky. Tam se můžete podívat, kysáci. OK.

teď nás čeká další hudební novinka na Kissu. A pozor! Když jsem jel z Rakouska někdy v březnu, tak jsem slyšel Marka Korna, to je umělec, který v Rakousku v Německu vydává. A říkám tady Romanovi, Andělu, Nímu BFF a Mišákovi a Kajovi a říkám, kluci, hele, tohle musíme hrát, Rakaka Bomba. Víte, hrajem to a je to obrovský hit, nejhranější věc současného éteru u nás na Kissu. A Mark Korn vydal spoustu dalších velkých hitů. Pavela, Musina, Victory. Voice in my mind.

0: 9.95 a má další novinku, vykradenou, ale výbornou, Mark Korn, I Won't Let You Down, dneska tip na hit od Marka, kterýho zdravíme do Německa, v podstatě vlastně v Rakousku teda.
1: Kiss Paráda, tip na hit.

kdo to pozná teď? Tak to se zvědavej, kdo pozná tuhle skladbu, no? Je to těžký, co? Já jsem si dneska dovolil trošičku odbočit a zahrát Rising Star Edit singlu, který ve mně vždycky vyvolává husí kůži. Je tady totiž Armin van Buuren a Saša, zpěvačka, která dodala tolik emocí, celý svět je z ní vyndanej, teď si zabírá Alesso, který s ním udělal track, dokonce Swedish House Mafia s ní plánují singlovku, další pecka, bude i David Guetta a Saša, no neuvěřitelný, Saša zažívá žně, Armin van Buuren taky a jeho hitovka Everlasting dneska bere bronzovou pozici. Hit, který dostal přes 100 000 hlasů, je tam neskutečný rozestup mezi 4 a 3. Takže teď na Radio Kiss exkluzivně Rising Star Edit, jedno z nejhranějších hitů taktéž, Everlasting, Armin van Buuren a Saša. Takže pokud ho máte rádi, chcete ho podpořit, připomínám webový stránky kiss.cz. Tohle je Kiss paráda, to nejlepší ze současný music světový. Radio Kiss.

0: asi já mám vždycky nejradši jako takový neplánovaný návštěvy. Patriku, čau!
1: Nazdar, Vašku, ahoj, nazdar!
0: To je skvělý, krásný. Hele, ty jedeš vlastně z jihu a já tam pojedu dneska zase zpátky. Prosím tě, co jsi chtěl na jihu u nás, na jihu Čech?
1: Já jsem ve 4 vypad z rádia, jel jsem na jih Čech do skladu nabrat věci na sobotní 90s party k hradu Loket, ohně a různý kouře a tohle. Tak jsem to tady byl vyložit a říkám, tak tě půjdu pozdravit a jsem rád, že tě vidím.
0: Já to říkám, kam jdeš, prosím tě, jdem do vysílání. Každopádně, já si tě rovnou zneužiju, Páťo. Takže sobota. Vy, co posloucháte v neděli reprízu, kysáci, prosím vás, budete smutný.
1: Tak to byl skvělej mejdan.
0: My jsme tak splavili, my se nemůžeme stát normálně těch nohou. Jako třeba Groove Covery, co tam předvedli, jo. My jsme tam patřili na Moonlight Shadow.
1: Přesně.
0: Že by nám to ty lidi věřili.
1: Gali se gro, to bylo skvělé. Help me, Dr. Dick, erotic
0: vid. Já jsem teď viděl to tvoje video na záchodě, jak tě tam, nebo kde to bylo, je. Jakou písničku od Groove Covery máš nejradši? Gali se gro.
1: Magda, ano, mě vyrušila.
0: Super, bylo to skvělé. No, tak pokračování to nám řekneš potom osobně. Ale Patriku, já se tě zeptám, teď nám dohrál Armin van Buuren, Everlasting, bronzová pozice. Co třeba ty, trance music, Armin van Buuren?
1: Mám strašně rád Armina, strašně, a jsem rád, že občas se vrací k těm starým kořenům, k těm hitovkám, který měl předtím. A viděl jsem ho jednou v Miami na Ultra Music Festivalu a úplně jsem valil oči. Nezapomenu, když tam zahrál Exploration of Space v jeho nějakým trancovým remixu a to bylo neskutečný.
0: Víš, co si myslí, byl Patriku?
1: Vím.
0: Už jsou lísky.
1: Ještě nejsou lísky na Ultra.
0: My jsme se totiž s Patrikem Kysáci domluvili, že spolu poletíme na Ultra Music Festival do Miami. Já jsem tě teda bohužel letos na ten Tomorrowland nevzal, protože to nějakým způsobem neklaplo.
1: Pohodě.
0: Ale příští rok teda dáme spolu i Tomorrowland.
1: Dáme, určitě, skvělý. Těším se.
0: Tak já se taky těším. Každopádně, my máme s Patrikem nejoblíbenější písničku. My dva, spolu. Já vím, že jsme v Kisparádě. Prosím tě, Romanovi ráno řekni, jakože v pohodě, jsem jenom trošku ulít tady.
1: Dobře,
0: jo.
1: Dobře.
0: V klidu.
1: Já to vžijem.
0: Dáme si Makinu.
1: Jo, prosím.
0: Jezáci, my si dáme, protože Makina Time nám vyhrála Kisparádu. Já to teda zařadím, jo, neříkej to na mě, že to dneska bude místo třetí, jo.
1: Dobře. Jo, až takhle, jo.
0: No jasně. Prosím, a dneska oficiálně na trojce Dimitri Vegas, Like Mike a Makina Time. A pamatuj, my to máme tak jako hezky udělaný, že když jsi za mixem ty, tak to pustíš, když jsem za mixem já, tak ti to pustím tobě.
1: To je pravda, vždycky si to nějak vystřídáme, ale nevíme o tom kdy.
0: Teď si to pustíme spolu, jo.
1: Dobře. Tak.
0: Romane, Kajo, oficiální bronzová pozice v Kisparádě.
1: Jo, na trojce!
0: Trojka, jo, taky máš radost.
1: Mám husinu.
0: Já taky, huso. Jdeme na to. Patriku, děkuju ti.
1: Já taky děkuju, Vašku, v sobotu se vidíme, ahoj.
0: Já těším se. Kisparáda, místo třetí. Ruce nahoru, hele, Dimitri Vegas si nás najme. Ty jsi byl vlastně na Ibice, ty jsi stihnul Dimitri Vegase?
1: Ne, toho jsem nestihnul, stihnul jsem Davida Guettu, Martina Garrixe a nevím ještě někoho.
0: Super, skvělý. Tak jo, tak si to dáme. Makina Time, bronz na Kisu.

0: Patriku, představ si, že jsi moderátorky z parády a už jsem taky starý, půjdu do důchodu. Tak jako dělej, že tu nejsem a uveď místo číslo 2 nějak. Zkus to, jo? Já už to dělám nějakých 21 let a konečně bych potřeboval nějakou mladou krev.
1: Ty to začínáš tak jakože, dámy a pánové, a teď na dvojce, legenda všech legend, HPO, HP, ten z Německa, to je naprostá legenda skutru. 20 let potkal jsem je 18krát na pódiu, s HPM jsme pokecali vzadu v tý jeho černý tmavý backstage. Bylo to naprosto skvělý, úžasný. Dokonce mi podepsal desku, já tu desku mám od mládí, jo. A to bylo něco neuvěřitelného, tak jsme si potykali, dali jsme si fotku, potom jsme zašli na drink. No a teď k novince No Rewind od Skutru, ta je na druhém místě, je naprosto skvělá, úžasná, bombatická. Kdo paří s náma, paří proti nám!
0: Já se s tebe pose...
1: Já jsem se nějak navadil na tvojí vlnu.
0: Kamu, tohle je v topu, tak já končím, jdu do důchodu konečně. My se s Patrikem známe strašně dlouho, to hezky, věděl.
1: Je to super.
0: Vzpamatuju tvoje začátky. Jsi chodil na mě tancovat tenkrát.
1: Já jsem chodil na tebe tancovat, to ti ještě neroustli. Vousy, ale bylo to skvělý.
0: Prý šediny jsou sexy.
1: Jo, sluší ti to.
0: Tak, no to... Já jsem chtěl říct osobu, která to řekla, ale už mám to zakázané. Takže dvojka.
1: Takže dvojka. Skuter. No Rewind. Na Kisu.
0: Numero due. Due putány.
2: Kiss Parada. Místo druhé.

Tak já jsem radši toho Patrika vyhodil, protože jsem nechtěl jako přijít o svůj oblíbený pořad. Dobrý, kysáci. A nebo tak ještě mám dalších 7 pořadů, že jo, a taky Paráda je srdcovka. Přece jenom dělám jí nejdýl. Na KIS Jižní Čechy, kolik to bylo? 11 let, 10 let teď na KISu, celoplošným, no, letí to. Kysáci, tak a my jdeme do finále, protože dneska jsme zase dlouhý. Já jsem slíbil, že nebudu tolik žvanit, no, neumím to. 5 i na Uvizu, 4 Chris Cross Amsterdam, My Oh My, na 3 Armin van Buuren, Everlasting. No, a co tam Maki? Jo, ne, pardon, na 3 Armin van Buuren a Maki na Time od Dimitri Vegas Like Mike, to bylo 2-1. A 2 Scooter No Rewind. A pozor, je tu jednička, já to prásknu na něj, on mě zabije, to je jedno. Dneska mi volal Romča, Romík Andělů odpoledne a říká, ty Vaši, jestli zase vyhrou Offenbach, já to nechápu. A Patrik vlastně teď před chvíli říkal to samý, jak to, že furt vyhrávají Offenbach, no kluci jsou dobrý, 143 241 hlasů, kluci jo, prostě to tak je, já jsem tady s tím nic nedělal, já jsem férovej, prostě to tak jsem spočítal. A vyhráli opět Kiss Parádu Offenbach. Four to the floor. Jdeme na to numero uno, číslo 1.

0: Kysáci, je tady 8. hodina, to znamená, že startují víkendové jukeboxy dneska, jako vždycky, s Alexem.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy. I had a dream last night.

0: kysáci, já jsem se strašně těšil. Doufám, že vy taky. Startují nám víkendové jukeboxy. No a to znamená, že 4 hodinky vám tady budeme hrát hudbu, kterou si budete přát, kterou si můžete objednat přes aplikaci Rádia Kiss, a to pomocí hlasové zprávy nebo třeba i nějakého toho textíku, anebo mi můžete zavolat sem do studia na telefonní číslo 210 323 323, no a když budete mít trošku štěstí, tak se dovoláte a pak můžeme i něco probrat, někoho pozdravit, ale hlavně vybrat tu nejlepší hudbu jen a jen pro vás. Odstartujeme to hlasovkou, kterou mi poslal Jan, tak Honzo, co to bude?
1: Ahoj Alexi, prosím tě, mohl bys nám tam nechat zahrát od Xindla X písničku Business? Bylo by to pro mě, pro pana generálního ředitele, pro Tomka a pro Peťu. Jedeme do Bratislavy. Díky moc, čau.
0: Tak Honzi, vypadá to, že jedete do Bratislavy dělat nějaký business, tak snad vám tato písnička s tím pomůže. Jdeme na to, Xindl X na Radio Kiss.

0: Krásný večer přeju, tady Radio Kiss. Kdo pak se nám dovolal?
1: Dobrý den, u telefonu Nela Kalová.
0: Neli, ahoj, já tě zdravím. Co pak děláš takhle k večeru? Připravuješ se do školy už, nebo?
1: Připravujeme závodní auto.
0: O, tak pozor, pozor, to zní skvěle. A máte nějaký závody brzy?
1: Ano, pořídčí nad Sázavou.
0: Hezky.
1: Devátý, jo.
0: No tak to bude super, hezky.
1: Jo.
0: No tak to máte zajímavou takhle činnost na večer. No a co vám pustím za písničku k tomu?
1: Já bych poprosila o dlouhá noc písničku.
0: Dlouhá noc od Helenky Vondráčkový?
1: Jo, jo, jo.
0: Jasný, jenom pro jistotu, aby jsme to měli správně. Tak jo, hele, tak mám to tady připravený, komu ji pošleme?
1: Pro mýho taťku, protože tady to bude fakt dlouhá noc ještě na autě a já mu za to děkuju.
0: Hezky, no tak jo, tak ať vám to uteče, ať neponocujete příliš dlouho a hlavně ať se potom ten závod vydaří, že jo? Ať ten je rychlejší.
1: Děkuju.
0: Tak jo, tak děkuju za zavolání, měj se krásně a já posílám dlouhou noc.
1: Na
0: shle, ahoj. Jukebox.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Posloucháte Radio Kiss? Alex ve studiu a máme jukeboxy víkendové. Dneska ještě před sebou celý 3,5 hodinky dobré hudby a potom následuje dalších x hodin skvělé muziky, protože samozřejmě nám pak startou i noční jukeboxy, ale zpátky k dnešnímu datu, protože je 30. srpna. To znamená, že už nám bohužel skutečně se ty prázdniny blíží ke konci. Ještě zítra máme poslední den, kdy si můžeme užít srpnovou letní pohodu. Samozřejmě takhle, ono hodně záleží od toho, jak vy to máte nastavený. Někteří třeba si můžou tu pohodu a ty prázdniny užívat delší dobu, ale pokud třeba se chystáte do školy, tak už jenom dnešek a zítřek, no a v úterý už hurá, hurá do školních lavic. Já jsem byl vždycky na tady toho období celkem natěšený, protože samozřejmě neměl jsem úplně radost z toho, že ty prázdniny končí, ale zase jsem se strašně těšil na kamarády, že zase potkám po létě, že proberu, co kdo zažil a ukážu nějakou třeba svou novou mikinu nebo něco, takže věřím, že to bude hrozně fajn. Nicméně, pokud jste ještě nestihli nakoupit do školy takový ty věci důležitý, jako jsou sešity, propisky, já nevím, takový ty různý pravítka, nebo třeba nakoupit dopředu nějaký suroviny na svačinu nebo cokoliv jinýho, tak můžete vyrazit do Kauflandu, protože s Radiem Kiss rozdáváme speciální Kaufland kartičku až v hodnotě 5000. Takovouhle krásnou soutěž tady máme.
1: Soutěžte na Radiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun.

0: Kysáci na telefonním čísle 210-323-323 se můžete dovolat sem ke mně do studia. A pokud budete mít trochu toho štěstí, jak už jsem jednou říkal, tak se vám to samozřejmě podaří tak, jako se teďka podařilo Honzovi. Honzi, slyšíme se, čau.
1: Jo, slyšíme, ahoj.
0: Ahoj, ahoj Honzo. No prosím tě, my jsme to tady s tebou probírali mimo éter. Ty jsi říkal, že ta dívenka, co mi volala předtím, Nela, že závodí hobby závody vlastně stejně jako ty. Je to tak?
1: Já jezdím republiku, ale jezdí asi stejný závody, to vypadá.
0: Prosím
1: tě. V poříčí příští týden.
0: No, pravděpodobně. Teďka mi vysvětli, jak to jako funguje, když to jsou hobby závody. To jsou prostě jako, jaký tam jsou omezení? To máte normálně klasický auta, který si prostě někde koupíte, opravíte si tak, aby mohli jet na trať, nebo jak to probíhá?
1: To musí být de facto stejně, jako máme v republice, jakoby rámy, sedačky, všechno, jako to
0: jasně.
1: Je skoro stejný.
0: Takže se to komplet prostě vyklidí, udělá se to celý znova zevnitř, aby to mohlo. Jasný, hezky.
1: Tak, rám a všechno.
0: Hezky, no tak jo, tak já tím pádem držím palce i tobě, ať taky ti to dopadne dobře, jestli se teda účastníš, předpokládám, že ano.
1: Hele, děkuju, já snad letos konečně dojedu, no.
0: Jo, takhle,
1: letos
0: to je...
1: se nedaří.
0: Fakt, a to je takhle nebezpečný, nebo že auto potom někde zklame, nebo co se tam děje?
1: Většinou letos auto klame.
0: Auto klame, jasný. No tak budeš muset asi taky dneska ponocovat jako tatínek od Nelly, který asi připravuje auto celou noc, aby to bylo všechno pintlich, tak no hele, třeba je to cesta a třeba už to máš hotový, to já nevím.
1: Já už to mám hotový, já v úterý nakládám a do nákladňáku a pátek vyrážíme.
0: Jasný, no tak jo, tak tím pádem držíme palce, no a posíláme teda písničku, ty jsi chtěl něco pořádného, trendzovýho. Mám to tady připravený. Máš ještě nějaký vzkaz pro někoho, komu si to chtěl poslat?
1: Ale asi ne. Takhle pro všechny lidi, kteří baví tyhle závody, motorsport, autocross,
0: super.
1: Pro všechny, takový blázni.
0: Super, no hele, já myslím, že tady kysáci jsou všichni tak trošku blázni a ono v tom je ta určitá krása, že jo?
1: Přesně tak.
0: Dobrý, tak jo, tak se mě krásně, děkuju za zavolání a budu se těšit zase příště. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Let the beat control your body.
1: Kysáci, doufám, že si užíváte naše dnešní víkendové jukeboxy. Odstartovali jsme to v takovým jako českým módu. Měli jsme Xindla X Dlouhou noc, pak od Helenky Vondráčkové, pak jsme najeli na Trance, Aquagen, no a co budeme hrát teďka dál, vám na přání nám už řekne Houba.
2: Krásný nedělní večer, Alexi, prosím, prosím, byla by to možnost nechat zahrát pro tebe, pro všechny kysáky a pro všechny děti, kteří už je poslední prázdninový víkend. Tarzan Boy, moc díky.
1: Jasně, že by to šlo. Tarzan Boy je ready, posílám pro všechny děti, pro všechny rodiče, pro všechny kysáky, pro všechny, kteří mají rádi i mimo jiné třeba Tarzana nebo i Baltimora.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Kysáci, musím říct, že dneska nám to tady opravdu zvoní a vybouchly nám tady vzkazy hlasovky. Je vás strašně moc, co se snaží dovolat a co by se rádi objednali skrz aplikace Radia Kiss, svůj vlastní jukebox. Já udělám všechno pro to, abych toho splnil co nejvíc, nicméně, jak říkám, dneska je to teda jízda, ale já mám z toho radost, protože o to víc přání můžu splnit. Teďka budeme plnit přání Šimonovi a taky Fandovi, ale nejdřív si pojďme poslechnout toho Šimona.
2: Ahoj, tady Šimon, zdravím z Ostravy do Prahy. Pustím nějakou dobrou vypalovačku a si užiju poslední dva dny prázdnin. Ahoj!
1: Tak Šimone, parádní vypalovačku, tě samozřejmě moc rád pustím. A co konkrétně to bude nám, řekne Fanda.
3: Ahoj, prosil bych zahrát Despacito. Děkuju, Fanda.
1: No hele, já myslím, že větší vypalovačky než tohle snad ani není. Luis Fondy, Daddy Yankee, Despacito, absolutní hit. A myslím si, že doteď drží rekord v počtu zhlédnutí na YouTube, nebo jestli to nedrží, jestli to není na prvním místě, tak mi to minimálně v top pětici, jsou to prostě miliardy a všichni to známe. Despacito.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, přišla mi úplně luxusní hlasovka, kterou teda jsem neměl v plánu ještě jako hrát, protože se mi to úplně jako nehodí do mýho playlistu, ale naopak se mi to vlastně jako hodí, protože teď ta písnička zahraje. Ale pojďte si to prostě poslechnout.
2: Ahoj Alexi, tady Honza. Jsme s mamkou a s taťkou na dovolené. Poslední večer opekáme špekáčky a chtěl bych zahrát písničku, nevím jak se jmenuje, ale asi se tam zpívá pupenata, pupenata, pupenata. A chtěl bych to poslat tobě, mamce a taťkovi. Děkuju, ahoj.
1: Honzi, naprosto luxusně si to zaspíval, pupenata. Já se tady směju z toho důvodu, že teďka minulý týden jsem byl v ranním vysílání s Romanem a s Patrikem a my jsme tam měli, tuším, že ve středu za úkol si tipnout největší hit teďka tohle léta a myslím si, že i Patrik, i já jsme přesně typovali tuhle písničku a já jsem ji dokonce zpíval a já jsem ji zpíval nějak jako hafanana, hafanana, ty máš pupenata, pupenata. Hele, obojí si myslím, že se blíží tomu, jak to ve skutečnosti je, ale jak je to doopravdy, nám už zahraje Hugel na Radio Kiss Moving to the Sun.

0: Posloucháte Radio Kiss, tohle bylo Moving to the Sun od Hugela, absolutní pecka, největší, řekl bych tohle léta, protože nám to opravdu hrálo úplně všude a není se čemu divit, protože ta písnička je fakt jako luxusní, ta dokáže opravdu rozhýbat i toho, kdo se úplně hýbat nechystal. No ale zpátky k vašim jukeboxům, protože na telefonním čísle 210 323 323 si můžete splnit vaše přáníčko, objednat si vaši písničku. No a já tady už mám na lince Míru. Míro, slyšíme se, čau, čau.
1: Čau.
0: Tak povídej, co bych ti měl pustit, co by ti udělal radost?
1: Je to na uklidnění a měl bych tam nějakého Elo Roya, nebo...
0: Ještě jednou, prosím, jak jsi to myslel?
1: Elo Roya. Despacito.
0: Hele, Despacito jsme už teďka hráli, to už teďka bylo před chvilkou.
1: Nebo Titanic.
0: Ještě jednou, Titanic?
1: Jo.
0: Takový ten remix myslíš asi, viď? Hele, Titanic.
1: A nebo Natalia Oreiro.
0: Nebo Natalia, hele, Natalia Oreiro.
1: To... Ne, Natalia Oreiro. Je to taková mladá holka a hraje na violu.
0: Ježíš Maria, člověče, no to já nevím. Hele, tak necháme to na tom Titaniku.
1: Asi jo.
0: Jo, hele, a komu tu písničku pošleme?
1: Všem.
0: Všem?
1: Všem, co mají blbou náladu, jako dneska.
0: Aby jsme tu náladu zlepšili, viď?
1: Aha.
0: No jasný, no tak jo, hele, tak já ti děkuji za zavolání.
1: Já už jsem si vzpomněl.
0: Povídej.
1: Pruštinko se jmenuje, ta holčina. To nějaká ruská holka.
0: Dobře, hele, já se podívám tady do playlistu, jestli to najdu. Já ti teďka děkuji za zavolání, měj se krásně, posíláme teda tady tu písničku, buď to pustím tohle z toho, co jsi říkal, anebo Titanic, ale tobě teďka přeju krásný zbytek večera a budu se těšit asi příště.
1: Jo.
0: Jo, měj se hezky. Ahoj, čau. Radio Kiss, to nejlepší od 90. let. Non-stop.

Posloucháte Radio Kiss, víkendové jukeboxy s Alexem. Máme 30. srpna a svátek dneska slaví Vladěna. Takže Vladěny, já vám přeju všem všechno nejlepší k vašemu svátku. Užijte si dnešní nedělní večer, hezky do sytosti, klidně slavte jich zítra a víte co, klidně můžete slavit, kdy se vám zlíbí, protože já si myslím, že člověk by si měl ten svátek udělat kdykoliv se mu zachce, protože každý den může být jako nějaký velký svátek. No a kdybyste chtěli něco jako dalšího k oslavám, tak velmi podivný, ale přeci jen oficiální je Mezinárodní den Frankensteina, doktora Frankensteina. No, to je ten pan doktor, který oživil tu slavnou Frankensteinovu příšeru, to monstrum Frankensteinovo. No, ani nevím, jak tady to slavit, no, tak no, radši bych to jakoby nerozváděl dál, nicméně můžete se podívat na nějakou tu filmovou inscenaci tady toho, případně si to přečíst, protože jako literatura nebo jako film je to skvělý, ale to, co tam ten doktor udělal, tak to nedoporučuju dělat. Ale co vám doporučuju udělat, je se zkusit zítra dovolat v 7 hodin, protože budete moct vyhrát celých 7 000 korun.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Desáci, my pokračujeme v našich jukeboxech, mám tady další hlasovou zprávičku a další písničku, kterou moc rád splním, tentokrát pro Páju.
1: Ahoj Alexi, tady je Pája. Ahoj, já bych chtěla nechat zahrát písničku, prosím ti, nějakou pořádnou hezkou devadesátku. Bylo by to speciálně pro moji skvělou rodinku do jižních Čech, pro jednu osůbku, kterou mám strašně moc ráda a že mu za všechno hrozně moc děkuju, on bude vědět. Pak to bude pro Romana a pak to bude pro Verunku, že je mám moc ráda. Ahoj Pája, kis kis.
0: Kis kis Páje, děkuji ti moc za hlasovku. Tak co se týče devadesátky, tak tady toho máme samozřejmě spousty, ale já jsem vybral takovou, která je mému srdci velmi blízká, protože to je písnička, kterou jsem tady zpíval v rubrice Lepší než originál, kdy přespíváváme slavné písničky, respektive dělali jsme to minulý rok, dělali jsme to ještě letos, ale předtím, než nám odstartovalo léto. Ale já to samozřejmě nechci jako kazit nějakou svojí verzí, pojďme si pustit ten originál a ten originál je legendární, protože je to písnička What is Love od Hathaway. What is-

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, máme tady aktuální informace od Tomáše.
2: Nazdar kysáci, takže při neděli hodně blbá zpráva, takže kdo jedete Pražský okruh a co jsou tři sjezdy, na Zličín D5 a o kus dál je nájezd na D5 na okruh, tak si dejte bacha, hoří tam osobní auto, teď tam jedou hasiči, jo, potkal jsem je ze sjezdu od Davids, jo. Takže kdo můžete, vyhněte se, vemte to přes Zepy, anebo rovnou na Zličín sítejte, jo, je to tam zavřený, policajti to tam zaštrudlovali.
1: Tomáši, moc děkujeme. Jinak dopravní nehoda je taky v Jihomoravském kraji Vyškov v ulici Vrchní anebo v Jihočeském kraji v Táboře v ulici Zářečí, takže jeďte opatrně. Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Jukeboxy Rádia Kiss pokračují i s další hlasovou zprávou, která tentokrát přišla od Soni.
2: Děvečko, ahoj Alexi, já bych tě chtěla poprosit o zahrání nějaký devadesátky. Mým prvním plakátem byly buď Blue, nebo Usher, anebo Natalie Oreiro. Můžeš si vybrat, je jedno, kterou písničku od nich pustíš, ale taková nějaká devadesátka by se mi líbila. A prosím tě, tady Soňa, pořád čekám, že si mě přidáš do toho telefonního seznamu a napíšeš třeba na WhatsAppu, víš, ale ne, dělám si legraci, jsem ráda, že nám tady hraješ a je to super a hezký večer ti přeju.
1: Kysáci, jenom abych to uvedl na pravou míru. Soňa je posluchačka, která se nám dovolala do ranního vysílání, když jsme tady v pátek vysílali a já jsem bohužel dorazil o několik minut později do vysílání a Patrik a Roman mi vymysleli krásný trest, kdy jsem musel ráno volat random člověku z mého telefonního seznamu a vzbudit ho básničko, jo, v 6.45. Samozřejmě si umíte představit, že ten člověk z toho úplně neměl radost. No a pak nám z toho vznikla krásná konverzace, kdy Soňa nám poslala hlasovku, že jí by vlastně ten budíček vůbec nevadil. Tak poslouchejte nás i ráno, protože tam se dějou i takovýhle věci. Nicméně, Soni, zpátky k tvému přáníčku. Ty jsi říkala nějakou devadesátku a potom si mi vyjmenovala tři písničky spíš jako z milénia, tak předpokládám, že ale ono se to tam zrovna překlenovalo. Všichni ty interpreti byli těsně po roku 2000, nebo oni teda začali psát tu hudbu určitě dřív, ale ty největší hity jim vyšly spíše později, až na tu Natalie Oreiro, která si myslím, že byla úspěšná už v těch 90. Nicméně, já jsem vybral Ashera, protože to je prostě, to když vyšlo, tak to si myslím, že rozpalovalo všechny diskotéky po celém světě a já věřím, že to rozpálí i vás, kysáci, i tebe, Soni. Takže Usher feat. Lil Jon Ludacris a píseň Yeah, právě teď na Radio Kiss. Peace out.

0: Máme už 10. hodinu večerní a to znamená ještě 2 hodinky jukeboxu s Alexem na Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Radia Kiss. Be happy.

0: Rádio Kiss. Hrajeme největší letní hity.
1: Letní hity.
2: Be happy. Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Kysáci krátce před 10. jsme hráli Britney Spears a Criminal. Já jsem říkal, že to je pro Františka Kopeckého. Františko, já se ti omlouvám, mě to tady přeskočilo. Není to pro tebe, psal mi, respektive je to i pro tebe, jestli máš tu písničku rád, ale hlavně mi tady o ní psal Michal z Jičína, který se na ní pravděpodobně hodně těšil, tak doufám, že jemu udělala radost. Ale teď budeme dělat radost někomu dalšímu, protože na telefonní lince je už Pepino. Slyšíme se, čau Pepino.
2: Nazdar.
1: Čau, tak co? Co tak děláš při večeru?
2: Noc je ještě dlouhá a mladá.
1: No teprve začíná, viď?
2: No.
1: Máš plány až do rána?
2: Teď jdu do Brna, tam přeskočím za kulatou lopatu a celou noc až do rána.
1: A ty máš takhle hezky nočku. No tak to ti ještě bude dělat radost Kuba Krabáč dneska v noci. Tak to si ještě užijete, paráda. No tak a čím to odstartujeme? Baví. Čím to odstartujeme? Hele, ty jsi říkal, nebo jsme TV, já vím, čím to odstartujeme. Ty jsi mi říkal, že chceš Scatmana. A to je tvoje nějaká oblíbená, tancoval jsi na to, nebo, protože já jsem vlastně přemýšlel, jak na to tančit, na takhle, na tohle tu písničku, protože...
2: Ne, já jsem si poslechovej typ a to byly diskotéky, 90. let byly prostě diskotéky, no.
1: Jo, jasně, že prostě to jako jelo a ty jsi spíš tančil, nebo ty říkáš poslechovej typ, že ty jsi někde stál v opodálí a zaměřoval si s pitím svoji oběť.
2: Nepiju, nehovím tomu, ale vždycky... Mě bavil řidič, takže já jsem vždycky měl auto a takový ty známý kamarády, dovesně, odvesně, jo, super.
1: Jo, jasně, ale takový lidi jsou strašně důležitý, že jo, protože jinak by všichni ti naši kamarádi, co holdujou tím pitím, tak jak by se dostali domů, by tam chudáci museli zůstat spát, že jo, já tě tomhle s tom rozumím, že jsem taky v té straně těch řidičů byl vždycky jako víc než na té druhé, takže... Sdílím s tebou ty emoce. A ono kolikrát, že když jsi potom přivědomí a máš to auto, tak to taky prostě není úplně na škodu. Že? Taky je to určitý power move.
2: Jo, bylo to super, dostal jsi tamhle stovku, že někdo odvezl dom, nebo ho odvezl, teda nebo ho dovezl.
1: Jasné.
2: A měl jsi ještě další dva dny za co jezdit, jo?
1: No,
2: když jsi teda, že? Dneska no. Ten den je samozřejmě nejinde cenově. Ale...
1: No to jo, no. Ten benzín by potřeboval zastavit, protože to vypadá, že ten bude každým dnem jinde a jinde. Tak snad...
2: Ale já si myslím, že kdyby dostalo stovku, tak ty lidi budou jít pořád.
1: No, to jo, no, to jo, to je pravda. Ono, tomu se asi nevyhneme. Nicméně, hele, Scatman John, Scatman už je připraven. Komu to pošleme?
2: No, pro všechny řidiče, řidičky, nesmím zapomenout, dneska těch ženských je hodně. Uh-huh. A dokonce musím říct, že jsou i šikovnější. Jak
1: je to tak? Je to tak? Ano. Ano.
2: takže tady těm všem. A, no, všichni to jsou v práci, to musí plakat. No.
1: Jasný. No tak jo. Tak tobě to startuje, ti to hezky uteče. A budu děkuju se těšit zase příště. Měj se krásně, děkuji za zavolání. Ahoj. I'm

0: Kysáci, dočetl jsem se tady, že bylo derby Sparta Slávie a že Slávie zvítězila 3-0, takže velkolepé vítězství, velký souboj. Já se teda přiznám, kysáci, že já úplně jako neholduju fotbalu, respektive takhle. Já to mám rád, občas si ho rád zahraju, občas se rád i podívám, ale nemám vyloženě nějaký jeden tým, kterému bych fandil na 1000%, ale ovšem samozřejmě respektuju všechny ostatní fanoušky, protože je to samozřejmě, pokud se to dělá správně a bez nějakých větších konfliktů, tak je to krásný mít tak tu oporu, hlavně v tom sportu. Ale samozřejmě vím, že vy, kysáci, vy, mnozí z vás hodně fandíte a jeden takovej fanoušek nám poslal hlasovku, Pavel. Tak Pavle, vypadá to, že máš dobrou náladu, tak co ti budeme pouštět?
1: Ahoj, tady Pavel, já bych chtěl nechat zahrát k tobě do studia pro všechny slavisty, že jsme vyhráli derby 3-0. Ej! A poprosil bych tě, Bena Kristovalo, jedeme bomby, díky moc, ahoj Pavel.
0: Tak Pavle, mám to tady připravený. Jinak koukám, že dresy Slávie jsou červeno-bílé, což je stejné jako naše logo tady Rádia Kiss. Tak vlastně proč bychom to neslavili? Ale já obecně slavím sport, ať už jakýkoliv. No a Ben Christo bomby, tak ten letí pro Pavla a pro všechny ostatní kysáky, kteří mají rádi tuhle písničku.
2: Neříká Hector, loket v okno, vypnu a neřešit. A haters,

0: Máme za chviličku už 10:30 večer. A to znamená, že ještě hodinko a půl tady budeme spolu, potom předávám štafetu Kubovi Krabáčovi na noční jukeboxy. No a můžete se těšit ještě na parádní hudbu, jako třeba Sunfield nebo Alexandra Stena. Případně tady máme i nějaké další pecky, i jakoby v naší produkci, ale to už vám prozrazuju trošku něco dopředu. Máte se na co těšit. No a kdybyste nás poslouchali i potom po noci po Kubovi Krabáčovi, tak se doposloucháte až do ranní show. A tam, jak už jsem říkal dneska i svoji vlastní zkušenost, tam je vždycky něco zajímavého a vždycky stojí za to si nás naladit hezky ráno a užít si s námi krásné ráno, protože se i něco dozvíte o hudebních hitech.
1: Takhle se vstává jedině na Kisu.
2: V takzvané hudební pasti bylo cílem rozpoznat originál od předělávky.
1: Hudební past.
2: Co když vám teď řeknu, že Gigi D'Agostino nemá originál díky verzi bla bla bla. Odkud se mohl inspirovat?
3: To vůbec nevím.
2: Pojďme do 70. let. Poslouchejte, jak na to přišel. No a tohle byl potom výtvor Gigiho.
3: Neuvěřitelný.
1: To je skvělý. Ranní Kiss. Od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: o zahrání písničky Life Message. Letí to tobě do studia, všem kyslákům a kamionákům. Čau, Karel.
1: Karlí, to ty máš asi na mysli Love Message. Samozřejmě mám ji tady připravenou a abychom to ještě propojili tady s přáním Davida, tak pustíme tu kysáckou verzi, která je v podstatě Kiss Message, Love Message, protože David nám tady napsal hezkou zprávu. Píše nám, prosím, o zahrání písničky Lepší než originál, to je ta rubrika, kdy jsme přespívávali Love Message. Chtěl bych to poslat manželce Veru a svým dětem Dádulovi a Nikče a jejímu koni Monťákovi, Záprtkovi, taky našim psům Dejzince a Bedulce. Miluju vás všechny, s láskou David. No a Love Message, Kiss Message tedy letí pro tebe, Davide, pro všechny ty, který jsi vyjmenoval, Karle, i pro tebe a pro všechny kysáky, kteří mají tuhle písničku rádi. A víte co, protože my jsme takovej Love Kiss Message tady. Těším se na další živou akci, na které už doufám, že budu i osobně, protože co jsem koukal v sobotu, tak na lokti to byla velká jízda. Opravdu je tam cítit spousta lásky, spousta parádní pozitivní energie. No a prostě je očividný, že každý si kysák je celou dobu prostě, jak to tady rádi říkáme, happy. A takže buďte i vy dneska be happy. Kiss Message právě teď na Radio Kiss. We

0: Jukebox Radia Kiss je v plném proudu. Alex, respektive já, je stále ve studiu, ale nejsem tady sám, protože sem ke mně se už dovolala taky Kačka. Kačko, slyšíme se, čau.
1: Ahoj, slyšíme se.
0: Ahoj, tak my jsme s tebou vybrali písničku Žijeme pre moment od Vladis a Nicole. No a komu bychom ji měli poslat?
1: Mému úžasnému manželovi, Zdeníčkovi, který před měsícem přesně si mě vzal.
0: Ale to je krásný, máte takové výročí měsíční.
1: Takové trošku měsíční a doufám, že celoživotní.
0: Hezky, hezky, no tak to je krásný, to gratulujeme. No a ještě někomu, nebo tak to stačí?
1: Všem kysákům a můj hlas je trošku nezaměnitelný, takže hodně lidí ví, že jestli něco takového zahrávám, tak je to i pro lidi z TikToku.
0: Dobře, no tak jo.
1: Samozřejmě vám pro, do rádia a všem, co jsou zamilovaní a všem, co na svou lásku čekají.
0: To je krásně, to jsi řekla krásně. Hele, já můžu se pod to jenom podepsat, taky si myslím, že bychom měli zahrát všem, kteří jsou zamilovaní a věřím, že i ti, co teďka nejsou nebo ještě nenašli tu druhou polovičku, taky 100% najdou. Tobě přeju, ať si užiješ zbytek, respektive jestli ta slavíte dneska nebo slavíte celý týden, nebo jak to máte, jenom jako, že vůbec...
1: Já si myslím, že od svatby to slavíme každý den.
0: No tak ježiš, tak to je ten nejlepší způsob, že jo, podle mě, protože hele, ona ta svatba je vlastně oslava lásky a ono to není o tom, že to je nějaký jako jeden jako megaden. No to je, vy jste se vlastně rozhodli, že vy to oficiálně, že jo, spečetíte, ale tu lásku, tak ta se dá oslavovat každý den, že jo? To děláte naprosto
1: ano,
0: správně.
1: Přesně. Ano, každý den je důvod oslavit.
0: Přesně tak. Tak jo, Kači, děkuji ti moc, posílám písničku a přeju ti krásný zbytek večera.
1: Děkujeme ti, tobě taky.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Kysáci, víkendové juboxy pokračují, můžete se těšit na Backstreet Boys a nebo třeba taky i na Tiesta. Jedem!
1: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss.

0: 210 323 323, to je kouzelné telefonní číslo, na které když se dovoláte, tak vám já nebo mý kolegové, pokud zrovna nebudu tady já, rádi splní hudební přání. Samozřejmě vám můžu splnit i jiná přání, protože u nás na Kisu běží spousta soutěží a spousta dalších příležitostí, jak se pobavit a jak mít užitečný telefonát. Každopádně je potřeba mít trošku štěstí a když se vám pošťastní, tak se skutečně dovoláte, tak jako se to podařilo teďka Jindrovi. Jindro, slyšíme se, ahoj.
1: Ano, slyšíme se, ahoj Alexi.
0: Já tě zdravím. Prosím tě, já se tě zeptám, ty tobě se celkem daří dovolávat se do jukeboxu. Jak ty to děláš? Jaký je tvůj trik?
1: No, takové štěstí, no, že to někdy vyjde a někdy to nevyjde, no.
0: Jasně, zkoušíš to tak dlouho, dokud to nevyjde.
1: Přesně to, no.
0: Jasně, no, protože ono to... Povídej.
1: To zkouším několikrát po sobě zvonit, no. A vidíš. Někdy je to obsazené a někdy to chytne, no.
0: Vidíš, no přesně. A to je asi nejjednodušší recept, protože občas je to snažší, občas složitější. Těch telefonátů nám tady zvoní naraz spousty, takže děláš to dobře. No a jak se říká, kdo ježišmarja, teď jsem to měl na jazyku a úplně mi to vypadlo. Ale prostě jsem chtěl říct, že když...
1: Tak
0: děkuju, ano, kdo si počká.
1: Jo.
0: Jindro, úplně si mi teďka pomohl. Skvělý.
1: Jo,
0: hele, vybrali jsme písničku I Like It od Enrique Iglesiase, tak komu ji posíláme?
1: No já bych to vybral pro všechny posluchače Radia Kiss, pro rodiče, pro brachu, pro sebe a i pro tebe samozřejmě.
0: Bezvadný, no tak jo.
1: Vybral krásně.
0: Tak já ti přeju krásný zbytek večera, nebo já nevím, jestli máš potom nějakou noční práci, nebo už máš pohodičku dneska.
1: Ještě večer, no, ještě se dám říct.
0: Ještě večer, jasný. Mm-hmm. No a tak s tuhle písničkou ti to bude utíkat o to líp. Měj se krásně, děkuju za zavolání.
1: Tak jo, děkuju.
0: Ahoj. A Enrique Iglesias letí pro vás, pro všechny.

0: Jukebox Radio Kiss. Jukebox na Radio Kiss a také Standa v hlasovkách. Tak si pojďme poslechnout, co hezkého nám Standa poslal.
1: Ahoj Alexi, tady Standa. Jsme na džerbě, hrajeme s kamarádama karty a chtěli bychom nahrát nějakou pěknou pecku. Krásný počasí, díky moc, ahoj.
0: Teraz Standu, já ti to závidím. Já bych tak rád byl teďka ještě někde. Hezky u moříčka, hezky prostě pohodička. No jo, no, ale už se nám blíží opravdu pracovní období, respektive takový to aktivnější, kdy už se všichni vrací z dovolených. Samozřejmě září je úplně za rohem, poslední den a pár hodin nám zbývá, tak si je pojďme zpříjemnit všichni společně. Ty jsi říkal něco parádního, no a já tady si nechám doporučit od Kubajse, co budeme hrát, protože ten mi napsal, můžu poprosit o zahrání skladby od Gladiátora pro mě a přítelkyni, když my si užíváme posledního večera pobytování ve vagónu. Díky moc, Kubajs, tak je vidět, že si mnozí z vás, kysáci, užíváte dnešní večer. No a tady ta písnička je za mě naprosto parádní na to, aby to užívání pokračovalo dál.

0: Kysáci, ještě mám tady připravený další parádní písničky pro vás, například Clean Bandit, anebo třeba, tak teď jsem se do toho úplně zamotal, chtěl jsem říct všechny ty názvy najednou, tak postupně a pomalu. Clean Bandit, anebo taky Hunter X K-pop Demon Hunters Cast a jejich písnička Golden, na kterou se velmi těší Tadeáš. Ten si o ní už tady psal několikrát, tak doufám, že mu udělá radost. No a vám, kysáci, může taky udělat radost naše nová soutěž, která poběží celý příští týden. A ta soutěž je s Kauflandem, takže jestli rádi nakupujete a potřebujete něco ještě dokoupit, ať už domů, do lednice, nebo třeba do školy, tak zpozorněte, protože tohle by pro vás mohlo být zajímavý.
1: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte od pondělí rádio Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
2: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody s Kaufland Card Extra v mobilu.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

kysáci, teď bych se rád přesunul do doby, kdy ještě jsme více poslouchali hip-hop a rap a hlavně teda toho slavného pána s odbarvenou hlavou a krátko stříženým účesem Eminemem, protože já nevím jak vy, ale já jsem na něm opravdu vyrůstal a vždycky, když vydal nějaký nový song, tak mi to hrálo ve sluchátkách dokola tak dlouho, dokud se neobjevila další písnička. Pak samozřejmě, když už jsem měl celý album v tom Discmanu, tak to tam prostě furt jelo nonstop. No a na to bych chtěl zavzpomínat stejně tak jako David, který mi napsal: ahoj, prosím, mohl by si zahrát nějakou pecku od Eminema, ať to utíká na noční. Děkuji moc, hezký večer, David. Takže Davide, tobě udělám radost a taky všem kysákům, kteří mají rádi trochu toho repíku, protože Eminem nám letí na Radio Kiss a jeho písnička Without Me.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: No a 4 hodinky nám utekly jako voda a já už tady mám poslední hlasovku a poslední přáníčko, poslední jukebox, který vám tady já splním, nicméně jukeboxy budu pokračovat i nadále, protože za malý okamžik už se sem vřítí a nařítí a prostě dostane, zapojí a odstartuje noční jukeboxy Kuba Krabáč. Už jsem ho tady viděl, někam si šel ještě pro kafičko a za chvilku je zpátky, ale my si jdem splnit poslední přání, které je od Olči.
2: Ahojky, prosím, zahraj mi nějakou písničku od Lady Gaga. Jedu do práce na noční, samozřejmě písničku posílám mému úžasnému manželovi Péťovi, všem kamarádům, všem lidičkám na celém světě a vám do studia. Děkuji, Olča.
1: Tak Oli, máme to tady připravený Bad Romance, největší klasika, respektive jedna z největších klasik, protože Lady Gaga ta podle mě vydala jenom pecky, které se staly vlastně legendárními klasikami. Tam člověk špatně v podstatě ani nemá moc možnost sáhnout, ale přece jen si myslím, že tohle je ta jedna z nejslavnějších písniček, tak věřím, že tobě a i ostatním kysákům udělá radost. Mějte se krásně, mě teda říkal Kuba, že ještě se bude chtít něco zeptat, tak já tady na něj ještě asi počkám, ale kdyby náhodou, tak se loučím a přeju všem krásnou Be Happy noc.

0: Lady Gaga, Bad Romance, ve studiu ještě stále Alex Kolva, ale nově už i Kuba Krabáč. Ahoj Alexi.
1: Čau Kubo, a slyšel jsi na konci v té písničce, tam bylo Roman je tady vždycky s náma taky.
0: Je to tak, občas takhle na tajňáka poslouchá i v noci, takže si člověk musí vdávat bacha,
1: zdravíme.
0: Co vlastně říká, ahoj. Máme před sebou poslední prázdninový a srpnový den. Alexi, pojďme se vrátit v čase. Jaké pojďme. Bylo třeba tvoje dětství o prázdninách? Lítal jsi někde u vody, házal si klackama, co byla třeba taková tvoje nejhezčí vzpomínka?
1: Ty, to je dobrá otázka, čověče.
0: No, ještě abych dával špatný,
1: no to
0: ne?
1: Je pravda, ty máš jenom dobrý otázky, Kubí. Hele, já, když jsem byl malej, tak já jsem hodně trávil léto u babičky na vesnici, víš co, ona tam měla zvířátka, králíky, husičky, prasata, všechno, ano. Víš, takže já jsem si zažil takový to krásný dětství, kdy jsem byl v té špíně, ty tam ještě děda tam měl garáž, víš co, takže tam jsem si mohl prostě najít nějaký šroubovák a rozebrat nějakou hračku, takže já na to vzpomínám strašně rád. Potom, když jsem byl teda už o něco starší, tak jsem léto trávil v tom Řecku, to na tomu se rád vracím, že jsem dělal toho animátora. No a pak tak pak najednou člověk dospěje a to léto už je najednou vlastně furt jenom práce a práce, stejně jako přes rok, takže musím jako cíleně se zastavovat a říct si, hele, je tě léto, pojď si dát trošičku pohodu, pojď si dát nějaký koupání, opalování, no, hele, jsem rád, že občas mi to vyjde, však víš co.
0: Je mi to jasný. Hele, a i když nejseš vlastně dítě, škola se tě netýká, vnímáš nějak, že vlastně je konec těch prázdnin?
1: Jo, vnímám. Víš jak? V provozu. Protože já nevím, jestli jsi taky všiml, když je léto, tak je výrazně méně aut,
0: ano.
1: Výrazně víc parkovacích míst.
0: 100%.
1: A okamžitě, jak prostě je 1. září, tak bum, a jakmile nemáš garáž nebo nějaký prostě vybukování parkování, tak potěš pánbůh.
0: No, takže z toho plyne jednoduché ponaučení.
1: Ano.
0: Kysáci, ráno budete jezdit na koloběžce, aby my s Alexem jsme mohli všude projet, jo?
1: Prosím, ano, prosím.
0: Alexi, díky za večerní juboxy. Měj krásný týden, ahoj.
1: Tebe taky, Kubi, užij si to, ahoj.
0: A za chviličku už noční juboxy. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss. Yeah.

0: Je tu nový týden a s ním i první noční juboxy tohoto týdne a dnes s Kubou Krabáčem.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Ladíte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss. Máme pondělí a svátek mají pavlíny, takže všechno nejvíc nejlepší. A já už v éteru vítám prvního volajícího, kterým je Kroly. Kroly, ahoj.
1: Dobrý večer, dobré ráno, publiku.
0: Máme za sebou víkend, jaký byl?
1: Pracovní, ale už začíná volno.
0: Hezky.
1: 130 km jsem doma.
0: Tiše závidím, takže máš teda dovolenou, říkal jsi, na týden, že ano?
1: Jo.
0: Jaké máš plány, co budeš dělat? Na co se nejvíc těšíš?
1: Jo, tak trávím čas s dětma, jednu s dětma, takže prostě jdu domů po 10 letech, tak se jdem nějak podívat všude, možně ukázat jim, kde jsem vyrástal a tak.
0: Dobrá, tak pojďme si užít teď muziku, kterou jsi vybral, a to je Pufendorf, Where Are You? Komu chceš tuhle muziku poslat?
1: Jako vždycky, kolegům Bentony Trans, noční dneska tebe, Vasil, Béďa, a pro všechny noční sovy, které budou makat jak diví, a pro kluky, který nakladají v horních počernicích to nejmenované internetový obchod.
0: Kroly, děkuji, že jsi využil telefonní číslo 210-323-323. Šťastnou cestu, užij si dovolenou. Ahoj.
1: Děkuji, čau, čau.
0: A samozřejmě, kysáci, je tady i druhá možnost, jak vybírat svůj oblíbený song, a tou možností je mobilní aplikace Rádia Kiss.
2: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Kysáci, za námi je víkend a s ním i poslední opener akce 90s Party u Hradu Loket. A je vidět, že vás to neskutečně bavilo, protože i z téhleté akce vybíráte muziku jako Tonda, který píše: díky moc za fotky na loketské party, poprosil bych o zahrání písničky Kosmonová Ayla a děkuju moc a je to pro všechny kysáky i tobě do studia. Takže já věřím, že Kosmonovu jste si neskutečně užili, stejně jako Erotic a stejně jako Groove Coverage, protože oni byli prostě neskuteční, stejně jako vy kysáci.
0: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Felix Jaén, Kaskáda, muzika, která dohrála na vlnách Rádia Kiss. Já jsem Kuba Krabáč a společně trávíme noc od půlnoci až do 6. hodiny raní. Kysáci, před námi je poslední srpnový a zároveň prázdninový den. A pojďte si se mnou zavysílat. Já bych chtěl vědět, jaké bylo léto 2026 podle vás. Co jste zažili? Kde jste byli? A co je vlastně takový ten highlight? Na co budete opravdu vzpomínat? A budete si říkat, jo, tyjo, to bylo fajn, jak jsme byli tamhle v Chorvatsku, jak jsme byli tamhle u babičky, nebo na nějakém koncertě, nebo prostě, co bylo vlastně to nejlepší z toho letošního léta. Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a já už se těším na vaše hlasovky. Připravená je další muzika Gala Freed from Desire na Kissu.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: Bekil, David Guetta, Remember. Muzika, která dohrála, a já už v éteru vítám Ondru. Ahoj.
1: Ahoj, čau, zdravím.
0: Když se ohlédneš ty za létem 2026, na co budeš jako nejvíc vzpomínat?
1: Na ty vedra.
0: Jako je pravda, že každý extrém je špatně a samozřejmě letos ty vedra byly teda úplně enormní, viď?
1: Ale oni asi byli i loni a asi nás čekají i příští rok, jako jo, takže...
0: Je to tak?
1: Já už si... Letos jsem to blbě jako nesl, no.
0: Dobrá, tak pojďme k muzice, pojďme se trošku rozpálit aspoň právě ještě víc tou muzikou. Trendscore Project, The Last of the Mohicans, muzika, která je nachystaná, komu ji chceš věnovat?
1: Ale já bych to chtěl zahrát Tomisovi, který měl 25.8. výročí rok, kouká na nás ze zhora, tak snad to. A určitě bych to chtěl poslat všem kysákům, co poslouchají, ale ne policajtům. Tomis je nesnášel, takže ne pro policajty.
0: Dobrá, tak Ondro, díky za zavolání, měj se krásně, ahoj.
1: Já moc děkuju za písničku, mějte se všichni, čau, ahoj, děkuju.
0: Tak díky taky samozřejmě za tenhle názor. Jaká bude další muzika, dejte vědět kysáci. Radio Kiss. Go. Children of the Lenape.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Kysáci, ptal jsem se vás, co bylo takové to top, na co budete vzpomínat celé léto. A Tonda píše, nejlepší bylo, když jsem zprovoznil Babetu, poté Chorvatsko a nakonec to nejlepší, Kiss Party s vámi. No a jaká bude další muzika, to nám prozradí Lukáš.
2: Čau Kubo, kdyby se ti zadařilo a našel si písničku Juliu, tuším od Gabry Ponteho to bylo, tak bys ji tam mohl šoupnout. Samozřejmě pro všechny kysáky a řidiče a všichni, co makají přes noc. Díky, čau Lukáš. Radio.

0: ATB, Rednecks, Backstreet Boys a samozřejmě nesmí chybět muzika podle vás. Je tady další hodina nočních jukeboxů na Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Radia Kiss.
2: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Jedna hudební pecka střídá druhou a o tu další se postará Milan. Co to bude? Ahoj.
2: Nazdar Kubíku, tu Milan. Mohl by si prosím tě zahrát od Discotronic Tricky Disco. Posílám to všetkým kamionačkám, kamionákom, ktorí museli v 10 vyrážať. Díky, čauko.
1: A my spolu jedeme až do 6. hodiny raní, tak dejte vědět, jaká bude další muzika. Radio Kiss.

0: Discotronic, Tricky Disco. Samozřejmě stejně jako každou další muziku najdete i tuhle v našem seznamu v playlistu na Radio Kiss.
1: Be happy, Kiss. Radio Kiss.

0: Redneck Spirit of the Hawk. Muzika, která dohrála na vlnách Rádia Kiss, a já už na našem telefonním čísle 210 323 323 vítám Štofu, ahoj.
1: Nazdar Kubíku.
0: Štofo, léto 2026, jaké bylo podle tebe?
1: No hele, pro mě bylo až moc horký, ale jinak pohodový.
0: A co je takový jako peak, to znamená takový ten highlight, ano, krásná skoro česká slova, viď? Prostě něco, na co nikdy nezapomeneš.
1: Ale no asi dovolená na Moravě, Beskydech. Ta se vydařila docela pěkný, no jinak asi tak nějak pracovně, že jo, takže...
0: Když už jsi zmínil...
1: Nezapomenu asi na ty hrozný vedra, to asi letos ne, no.
0: Když už jsi zmínil Moravu, pojďme si dát Vesnu, Ega a právě zmíněný song Moravo. Komu tuhle tu muziku chceš věnovat?
1: No hele, všem něm, co musíme pracovat, tobě do studia samozřejmě, že jo.
0: Děkuju.
1: Všem od nás od Krokodýla. No, všem lidem prostě, co musí být v práci.
0: Dobrá, Štofo, ať ti to v práci uteče. Měj krásné pondělí, ahoj.
1: Jakube, tobě taky, měj se, čau.
0: Já to zároveň posílám všem Pavlínám, protože právě oni mají dnes svátek. Radio Kiss.

Ladíte Radio Kiss dnes s Kubou k moři. Ročně vycestují miliony Čechů, přičemž statistiky uvádí, že se jedná zhruba o 6,4 milionů delších cest. No a tuhletu zahraniční cestu volí zhruba 37 až 39% Čechů. No a nepřekvapí, že nejoblíbenější destinace patří Itálie a Chorvatsko. No a mě by zajímalo, kysáci, jak to máte vy. Jestli opravdu si vezmete takhle nějaký ten all-inclusive pobyt, lehnete si někam na lehátko, dáte si nějaký ten drink, no a posloucháte ten šum moře, nebo naopak radši volíte právě třeba pohorky a vyrazíte někam okolo Lipna, nebo třeba do Krkonoš. Využijte mobilní aplikaci Radia Kiss a já se těším na vaše odpovědi. Teď si dáme další 90. klasiku, tohleto je Wakefield Sexy Eyes na Kissu.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Radio Kiss zdraví kamkoliv, kde nás právě teď ladíte. Třeba i do Chrudimi, kde je Vojta. Ahoj.
2: Ahoj, čau.
1: Jak trávíš takhle pondělní noc, Vojto?
2: Hele, jen pojedte 11 za váma do Prahy.
1: Aha, jaká je zatím cesta?
2: Hele, potkal jsem jednoho zatoulanýho psa, rozběhnutýho ježka, takže asi dobrý.
1: Dobrá, tak doufám, že ta cesta zůstane klidná. Pojďme na muziku. Chtěl jsi Ozony, Dragon Standy Day. Komu chceš tuhle muziku věnovat?
2: Hele, asi všem, co pracujeme.
1: Ať ti práce uteče, díky, že jsi zavolal. Měj se krásně, ahoj.
2: Díky, čau.
0: Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: Kysáci, díky mobilní aplikaci Rádia Kiss nás můžete mít v místech, kde třeba není rádiový signál, ale zároveň přes apku můžete vybírat songy od let 90. až po současnost jako David.
1: Čau Kubo, tady David. Zahraj mi tam prosím tě písničku od E-Type, Here I Go, bude to pro tebe do studia a jinak užívej den s tím nejlepším rádiem. Tak díky, čau.
0: Davide, děkuji, že ses ozval a další muzika bude samozřejmě zase podle vás. Tak dejte vidět, jaká to bude.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss Radio.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Ano, kysáci, krátce před 14:00 raní se půjdeme podívat na dopravu, protože se ozval Roman a ví nějaké upozornění.
2: Nazdar Kubiku, prosím tě, na 13C směrem z Chomutova na most si to štráduje nějaký týpek, celý v černým, neosvětlený nic. Teď byl na 58. kilometru, tak ať ho někdo nesmetete, opatrně. Mějte se, šťastnou cestu, čau.
1: Romanovi děkujeme za informaci. Pokud máte cokoliv ze svých cest, určitě využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss. A my jdeme do další hodiny nočních jukeboxů, kde i vy rozhodujete o tom, co budeme hrát. Tak dejte vědět, jaká bude další muzika.
0: To nejlepší. Od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
3: Be happy.
1: A startujeme tak klidněji. Tohle to je Coolio. See you when you get there. Právě teď na Kissu.